hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Finanční gramotnost dětí klesá, testy ve školách čím dál častěji řeší umělá inteligence. I to probereme tady u nás na Vlně Krokodýla. Úroveň finanční gramotnosti u dětí tady u nás i na jihu Moravy klesá a tradiční formy testování narážejí na technologické limity. Žáci si při testech stále častěji pomáhají generativní umělou inteligencí. Ukazuje to nejnovější zpráva České školní inspekce a zkušenosti z minulého ročníku soutěže Finanční gramotnost. Tak, jenom abyste viděli, jaká je situace. Teď už další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.
2: Laskavá nám.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Na Krokodýlu si užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a teď společně míříme směr Znojmo. Co nového tam máte k vidění? O tom Petra.
1: Jihomoravské muzeum ve Znojmě zpřístupnilo knihu městských práv z let 1523 až 1525. Rukopis váží desítky kilogramů a patří k nejcennějším písemným památkám města. Obsahuje 408 pergamenových listů s bohatou malířskou výzdobou. Knihu mohou lidé vidět v Domě umění do 24. října.
0: Tolik tedy pohled do Znojma, ve Znojmě a okolí nás hledíte na 96,2 FM. Přejeme vám krásný poslech, hezkou noc a užívejte s námi hit za hitem.

Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

se smáli a skoro nevnímali čas.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

se k tobě lucerny září, už se snívá. Z krajiny za zrcadlem tvých očí.

0: 5 hodin 31 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den. Společnost vám dělá Radio Krokodýl. Doufám, že jste přišli včas do práce, že nebyla nějaká ta minutka, dvě nebo tři lehkého zpoždění, ale zase 5.30 v práci zase tak moc lidí není. Každopádně, vy jste s Krokodýlem a v téhle chvíli a dnes máme čtvrtek 15. října. Tereza a Terezie dneska slaví svůj svátek. My samozřejmě gratulujeme taky třeba k narozeninám herečce Lindě Rybové, ta má dneska 51. narozeniny. Je tam opět chladno, nikdo musel škrábat, nikdo nemusel. Kde se musí škrábat, to je u Jihlavy, tam je půl stupně pod nulou. Jeden pod nulou máme v téhle chvíli v Bystřici nad Prštejnem. V Brně máme něco kolem 5-6 stupňů do plusu. Co se týče dopravy, tak v téhle chvíli by vás snad nemělo potkat nic nepříjemného, zásadního. Pravda, je tady odstavené auto D1, kilometr 216 ve směru na Vyškov, tam je nákladák u Krajnice, tak na něj dejte pozor. I dneska budeme rozdávat snídaně za úsměv a za darmiko a taky dneska vás určitě dostaneme na hokejovou kometu na to nedělní utkání. My jsme připraveni, doufám, že vy taky. Dobré ráno, dobrý den.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Za 5 minut bude 5:45. Přejeme dobré ráno. Ráno bude ještě polojasno až skoro jasno a v údolích často mlha nebo i nízká oblačnost, která se dopoledne rozpustí. Během dne bude převažovat velká, ale částečně průsvitná oblačnost a jen výjimečně může být polojasno. Odpolední teploty mezi 14 až 17 stupni. Dobré ráno.
2: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon, tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon, vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon, velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
3: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
2: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
1: Zajlou, já tu sám, no jim mám.

0: myslím, že na rozjezd dobrý. Linkin Park nám tady u nás na Krokodýlu 3/4 minuty před 6. hodinou raní. Dnes ve čtvrtek 15. října Tereza a Terezie dneska slaví svátek. Ze studia Rádia Krokodýl dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, pěkné ráno. Hokejista Jan Ščotka se vrací z Komety do Pardubic, víc ve zprávách.
0: Co si dáme po 6. víkend? Bude také Coolio. A celé to zahájí jelen. Jak vypadá s počasím? V centru Brna máme 6 stupňů, Břeclav hlásí 5, Vyškov 6, Jihlava 0 a Bystřice nad Prenštejnem tam je minus 1 stupeň. Jak to dneska bude vypadat? Ráno bude ještě polojasno, až skoro jasno. V údolích často mlha nebo nízká oblačnost, během dopoledne se rozpustí. Odpolední teploty 14 až 17 stupňů.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Restaurátorky očistily mumie v kapucínské hrobce v Brně. Ostatky jednou ročně kontrolují, odstraňují z nich prach, nečistoty a ověřují, jestli je nepoškodila plíseň. Díky ventilačnímu systému se těla přirozeně mumifikovala.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Policisté na silnici na Hodonínsku řešili dva případy nebezpečného předjíždění přes plnou čáru před zatáčkou nebo horizontem. Jednáním řidičů se bude zabývat správní orgán. Policie upozorňuje, že předjíždět je možné jen při dostatečném rozhledu a v souladu s pravidly silničního provozu.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Území u Konic v Národním parku Podyjí se po letním požáru rychle obnovuje. Už několik týdnů po události z konce srpna při ní zhořelo asi 6 hektarů stepních trávníků a křovin, se na spáleništi začaly objevovat nové rostliny. Hokejový obránce Jan Ščotka se po 8 letech vrací do Pardubic. Kometa Brno za mistra světa z roku 2024 získala z Dynama útočníka Tomáše Vondráčka.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme se podívat na silnice, jak to tam vypadá, to nám teď prozradí Jakub.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Připomínám možné komplikace v okolí uzavírky tunelů Pisárky a Hlinky. Převážně bude narůstat zdržení na cestě z Nového Lískovce a Kohoutovic k Antroposu. Královopolský tunel se ucpává na cestě na Žabovřesky a zdržení narůstá také na příjezdu do Kuřimi od Čebína a přerušovaná kolona se vytvořila mezi Lažany a Lipůvkou ze Svitav do Brna. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
0: Kubo, děkujeme, ještě před chvíli byl ten královopolský tunel z důvodu údržby uzavřen, ale mělo to končit 6 hodin, tedy před 2 minutami. Jestli to tak aktuálně je, tak to zjistíte, když tam tudy pojedete.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Přesný čas 6.03, přejeme z krokodýla dobré ráno.
1: Hezké ráno a my také dnes za vámi míříme do kolon k Antroposu. Budeme mít pro vás snídaně a podrobnosti v této hodině, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Hlášení požárníků o akci. Zásah v kravíně byl úspěšný. Žádná kráva neuhořela. Pouze 10 se jich utopilo.

0: kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin na 9 minut tomu, pojďme se podívat, co přineslo 15. říjen v historii. Co můžeme zmínit? Třeba rok 1401, kdy byl Jan Hus zvolen děkanem artistické fakulty Pražské univerzity na zimní semestr. Můžeme také zmínit rok 1969, kdy Alexandr Dubček byl sesazen z vedení federálního shromáždění. Mrknem taky na rok 1973, kdy předsednictvo federální vlády ČSSR snížilo maloobchodní ceny automobilů o přibližně 10 až 15% a zrušilo úřední pořadníky a zrušilo povinné vinkulace vkladů. V roce 1984 proběhla první československá výprava do Himalája, dosáhla vrcholu Mount Everestu, vztyčila československou vlajku a setrvala zde půl hodiny. V roce 2017 se čeští reprezentanti v malém fotbalu v Tunisku stali mistry světa, když ve finále porazili 3-0 Mexiko. Co zmíníme ze světa? Například rok 1880, kdy byla Kolínská katedrála konečně dokončena po 633 letech od položení základního kamene. V roce 1917 nizozemská tanečnice Mata Hari byla popravena Francouzi za špionáž pro Německo. V roce 1942 měla symfonie číslo 1 Bohuslava Martinů premiéru v Bostonu. V roce 1947 Maďarsko na základě mírové smlouvy s Československem odstoupilo Československu, respektive Slovensku, své tři obce. Orošvár, Horvárjafalu a Danacún. Moc hezká jména a názvy. Taky zmíníme ještě rok třeba 1972, kdy 61. Davisův pohár vyhráli Spojené státy nad Rumunskem v Bukurešti poměrem 3-2. A v roce 1990 Michal Gorbačov získal Nobelovu cenu míru. Kdo dneska slaví narozeniny? Třeba zpěvák Chris DeBerg, ten má 78. narozeniny. Herečka Linda Rybová, ta dneska slaví narozeniny 51. Svátek dnes slaví Tereza, Terezie a také třeba Tea. Dnes je Mezinárodní den žen žijících na venkově. Dnes je také Světový den mytí rukou a dnes je také Den bílé hole. No a pranostika praví, svatá Terezie zasazuje zimní okna. Ano, dnes bylo třeba někde okna oškrábat ty od těch aut. Pokud dneska slavíte něco vy, tak mi gratulujem. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Coolio a jeho Gangsta's Paradise na rádiu Krokodil 6 hodin a 19 minut k tomu. V centru Brna máme 6 stupňů, ve Vyškově 4, v Jihlavě 0, ve Žďaru nad Sázavou 1 stupeň nad nulou. Podíváme-li se na jih, tak v Břeclavi tam jsou třeba stupně 4. Odpolední teploty 14 až 17, ráno bude ještě polojasno až skoro jasno, sem tam mlha nebo nízká oblačnost, ale pršet dneska nemá.
1: Rádio Krokodil. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Historii Brna i vývoj motocyklového sportu v meziválečném a poválečném období představí výstava Motocykly 6 strojů brněnské historie na hradě Špilberk. Expozice bude k vidění od 22. října do 9. května. Více než polovina kontrolovaných vzorků zmrzlin letos nesplnila hygienické limity. Prodejci podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce mnohdy nedodržují pravidla pro přípravu zmrzliny a zanedbávají čištění zařízení pro výrobu. Papež Lev XIV. Po úterní operaci zhoubné rakoviny plic strávil klidnou noc a jeho rekonvalescence postupuje normálně, sdělil to Vatikán. Odborníci uvedli, že adenokarcinom je nejběžnějším druhem rakoviny plic, ale na celkovou prognózu je příliš brzy. Česká tenistka Karolína Muchová ve Wuhanu po obratu porazila Američanku McNellyovou 3-6, 7-6, 7-6 a postoupila do třetího kola. Její další soupeřkou bude Ruska Schneiderová. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB 304 452 700 304 452 700.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bych chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

0: Rádiem Krokodýl.
1: Co pak dneska Kačenka snídala?
2: Zatím nic, zatím jenom kávu, na mě moc brzo.
1: Já jsem zavčas vstal a udělal jsem si celozrnný rohlík, pěkně se skyrem a se šunčíčkou.
2: Hele, ale včera jsem si upekl granolu, jestli víš, co to je.
1: Ne.
2: To jako hodíš na plech vločky, oříšky, med,
1: jo,
2: kokos a tak, spečeš si to do těch hrudek a naházal jsem to do jogurtu, moc se na to těším.
1: Jo, dobře, no my pro vás taky máme snídaní za úsměv a to snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal úplně zadarmo. Kde se rozdávalo včera?
3: Snídaně i do kolon, tady zdravíme, pěkné ráno.
4: Dobré ráno, děkujeme za zpříjemnění dne.
3: Snídaně i do aut, do kolon, tady máme paní, pěkné ráno.
5: Pěkné ráno, my moc děkujeme Rádiu Krokodýl za skvělou svačinu tady v těch šílených kolonách. Zpříjemnilo nám to velmi ráno, díky moc.
1: Ano, stihli jsme včera i šilingráka, dneska budeme pro změnu.
2: Opět snídat u pisárek na křižovatce u Antroposu, ulic Pisárecká a Antonína Procházky, tak ty kolony snad snesete o něco lépe.

0: Rádia Krokodýl.
1: Na silnice vyrazíme společně s Jakubem.
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Připomínám možné komplikace v okolí uzavírky tunelů Pisárky a Hlinky. Převážně bude narůstat zdržení na cestě z Nového Lískovce a Kohoutovic k Antroposu. Královopolský tunel se ucpává na cestě na Žabovřesky a zdržení narůstá také na příjezdu do Kuřimi od Čebína a přerušovaná kolona se vytvořila mezi Lažany a Lipůvkou ze Svitav do Brna.
1: Kolona už je samozřejmě z Kohoutovice také z Nového Lískovce ve směru dolů Pisárkám, protože je zavřený Pisárecký tunel.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: Jo.

0: Radia Krokodýl.
1: 5,5 minuty po 7:30 jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, co je to nuda.
3: Když se nudím a nemůžeme si s kým hrát a když máme nějakého bráčku nebo sestřičku, tak ho můžeme poprosit, aby si s ním hrál.
4: Třeba když si nemůžeš třeba s ničím hrát, tak prostě se nudíš.
5: Nuda je třeba to, že už je třeba se s tím hrál a už tě to nebude bavit a nechce si už s tím hrát, tak já už dál nevím.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Byla na rádiu Krokodýl 5 minut před 7:45, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Ve Vyškově 3,5 stupně, Břeclav 3,5, Znojmo skoro 6 stupňů, ve Velkém Meziříčí jsou na nule a v podstatě, pokud se dobře dívám, tak nikde nemrzne tady u nás na jižní Moravě. Odpolední teploty dneska 14 až 17 stupňů, pršet dneska nebude.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Starostkou brněnské městské části Jundrov už nebude Ivana Fajnorová. Na spolupráci se totiž domluvila uskupení Společně pro Jundrov a Jundrováci. Starostou se má stát Ondřej Vitula. Přestože vegetace přestává čerpat vodu a díky studenému počasí se výrazně snížilo vypařování vody z půdy, na přelomu tohoto a příštího týdne může výjimečné či extrémní půdní sucho postihovat bezmála třetinu Česka. Sněmovna včera opět schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Dolní komora přehlasovala veto prezidenta. Exhibiční turnaj tenistů Six Kings Slam, který se měl příští týden uskutečnit v Riádu, byl odložen až na závěr roku. Kvůli nejisté bezpečnostní situaci v regionu byla lukrativní akce pro šestici elitních hráčů přesunuta na 27. až 30. prosince. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
7: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
8: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
1: Jo.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Například víme, že za 9 minut bude 7. Dobré ráno.
2: Hezké ráno a také víme, že jaké to je zažívat rasové předsudky, diskriminaci nebo sociální vyloučení na vlastní kůži. Chce hráčům zprostředkovat nová počítačová hra s názvem André Miricipa, česky v mojí kůži. Vytvořili členové Centra výzkumu Fakulty výtvarných umění VUT v Brně ve spolupráci s odborníky z Masarykovy univerzity. No a pokud tuto hru chcete vyzkoušet, tak bude od 22. října zdarma dostupná veřejnosti na platformě Steam a pak od 29. října v aplikaci App Store anebo Google Play i pro mobilní telefony.
1: To jako, že si to zahraju a třeba budu černochem a oni mě budou utiskovat, tak nějak tomu rozumím.
2: Přesně tak a zjistíš, jaký to je, že

0: Tady tenhle pán nikdy nesklame. Sting, Fields of Gold. Katka si taky chrochtala, víš?
1: Já to miluju.
0: Tohle byl Sting na rádiu Krokodýl přesně 2 minuty před 8, před 7 hodinou.
2: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Pohodový čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Drama Patriarcha. Ve veřejné generálce uvádí Mahenovo divadlo v 10 hodin a představení Píšu ti píšu nabízí divadlo Radost v 18 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Půl minuta schází do 7 hodiny, ranní na Krokodýl budou zprávy a Maje. Katka, dobré ráno.
1: Hezké ráno, kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí, víc už za chvíli.
0: Po 7, novinka od Miley Cyrus. Dáme taky Queeny. A taky bude Miraj. Ano, leto už máme pryč, po ránu už musíme taky lehce škrábat okna, jak to teďka vypadá. S počasím teplota teď v centru města Brna je na hodnotě 6 stupňů, Vyškov hlásí 3,5, v Jihlavě mají 0,5 stupně nad nulou, v Bystřici nad Pernštejnem 0, a když se podíváme na jich, tak třeba Znojmo má stupňů 6 a Břeclav 3,5. Odpolední teploty 14 až 17, pršet dneska nebude.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vytvářet lepší podmínky pro stávající i nové stromy při obnově ulic a veřejných prostranství v historickém jádru Brna má pomoct nová koncepce. Klade důraz například na dostatek místa pro růst kořenů nebo na lepší využívání dešťové vody. Účinná bude od února.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: Znojmo vypíše zakázku na přípravu projektu pro přestavbu bývalé pošty na Horním náměstí na knihovnu a komunitní centrum za předpokládanou cenu 19 milionů korun. Má vybraný projektant připravit dokumentaci pro povolení stavby i pro stavbu samotnou.
2: Rádio Krokodýl, Žďársko.
1: Psychicky nemocné ženě, která v roce 2014 ubodala studenta žďárské střední školy, potvrdil soud přesun ze střežené detence do běžné psychiatrické léčebny. Uvedl to server Deník.cz. Přesunula se do ústavní léčby v Opavě. Kanuistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. V anketě Českého svazu kanuistů, jejíž výsledky byly včera slavnostně vyhlášeny v Praze, předčil šampiona v rychlostní kanuistice Martina Fuchsu, který neobhájil loňský triumf.
8: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Kde se zdržíte, nám prozradí Kuba.
9: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Momentálně už sílí provoz kvůli ranní špičce, a to převážně na objízdných trasách uzavřených tunelů Pisárky a Hlinky. Přerušovaná kolona je proto například od Bystrce po Žavobřeskou ulici, ve směru na Pisárky z Kohoutovic a z Nového Lískovce a také na Vídeňské do centra za D1. Popojíždět budete od 2. kilometru D2 před Brnem a také na příjezdu do Tuřan od obce Telnice a na dálnici D46 na 0,5 kilometru u Vyškova na cestě do Brna. Pozor na nepojízdné nákladní auto v připojovacím pruhu. Pro Rádio Krokodýl tuková asistánc Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Tři minuty po 7 hodině raní jsou na Krokodýlu připraveny dvě vstupenky do kina Lucerna na film Pat a Mat zpátky na venkově.
1: To bude u nás.
0: Přesně.
1: Bude soutěž s brněnským Hantecem už za chviličku.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Heslo workoholiků. Napřed práce, potom práce.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut k tomu na Krokodýlu Brněnské Hantec hrajeme o dvě vstupenky do kina Lucerna na film Pat a Mat zpátky na venkově. Hrát se to bude teď v neděli 18. října od 14 hodin a 15 minut.
2: A jestli máte zájem, tak voláte hned teď studio Krokodýla 603 103 103.
1: Na co se to Ženek ptá?
3: Gomity, co to je takový fusec na flintě?
1: Fusec na flintě, co to může být? Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Martin.
1: Dobrý den, Martine. Víte, co to znamená, fusec na flintě?
4: Ještě jednou, prosím, neslyšel.
1: Fusec na flintě.
4: Na pistoli, jestli to nebude tlumič na pistoli.
1: Pardon, nerozuměli jsme?
2: Špatně jsme rozuměli.
4: Na pistoli.
1: Jo, něco na pistoli jste říkal? Ne, toto vůbec není. My vám pustíme nápovědu od Brněnů. Zazní to tam zcela určitě.
5: Fotbal na Zborovce. Fusec na flindě? Tak to je porožka na pistoli. Flinta? Fusec je fusakle. Ne, počkejte, to může být... Já si myslím, že to bude fakt na pušku.
6: Tak to je fotbal Zborovky.
2: Byl tak to tam dvakrát dokonce.
1: Co vy na to teda?
4: Tak fotbal na Zborovce to bude.
3: Fusec na flintě je fotbal na Zborovce.
2: Ještě, že ty nápovědy máme.
1: Vy někde jedete autem, vidíte?
4: Ano.
1: Jo, v nějaké koloně?
4: Ale ne, už jsem dojel. Aha. Pomoci, tak je to dobrý. Už to mám za sebou.
1: Tak gratulujem a stupenky jsou vaše. Mějte se hezky.
2: Naschranou.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl. Novinka rádia Krokodýl. Let's go.

0: Baby Goodbye na Krokodýlu 18 minut po 7 hodině, kde máme v centru Brna 6 stupňů. Ve Velkém Meziříčí mají 3 stupně, v Jihlavě mají 0, Vyškov 3,5, Břeclav 3,5 stupně. Dneska by to mělo být bez deště s teplotami odpoledními 14 až 17 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. O víkendu se v Česku po jasném a teplém pátku zřejmě zatáhne a zaprší. Bude maximálně 17 stupňů a to v sobotu. Neděle bude podstatně chladnější, teploty většinou nepřekročí 14 stupňů. V noci se mohou objevit přízemní mrazíky. Poslanci by dnes mohli zahájit debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je také například rozšíření trestného činu obchodování s lidmi, o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Čína a Severní Korea slavnostně otevřeli nový přeshraniční most, který čekal na zprovoznění přes 10 let. Most propojuje čínský a severokorejský břeh řeky Jalu. Vítězně vstoupili do evropského poháru basketbalistek oba brněnské celky. Žabiny porazili v prvním kole skupinové fáze v domácím prostředí kyperský Limassol 102-64 a KP Brno si poradilo se švýcarským šampionem z Nyonu 72-60. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
1: Radio Krokodýl.
5: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
13: No jasně, s MND to jde.
12: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
15: Zbláznili jste se?
16: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
17: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
18: Je dobré mít se na koho spolehnout.
19: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
18: Stále s vámi.

0: 7 hodin 30 minut, k tomu něco z komety. Mistr světa Ščotka se vrací z Brna do Pardubic a kometu posílil Vondráček.
1: No a tento tým se samozřejmě představí na ledě už zítra, a to na Kladně, v neděli potom doma, kdy bude hostit Liberec od 17 hodin. No a my pro vás máme vstupenky, tak volejte studio 603 103 103.
0: Vypadá, že tam je nějaký fanoušek komety. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Andrea.
0: Dobrý den, Andrejko. A zase volá žena.
1: Zase žena.
0: Chcete mít doma večer klid, víte?
2: Přesně.
0: Komu ty vstupenky půjdou?
2: Vnukovi a jeho kamarádům.
0: Jo, takhle. To od vás hezký. Hodná babička. No jo, ale ještě musí taky babička zafandit. Ukažte, jak byste fandila, kdybyste tam byla.
2: Ole, kometa do boje. Zůru Brno. Brno, kometa, mé hoši, vyhráme v neděli.
1: Výborný.
0: Hezky, vy jste někdy fanděla, víte, takhle?
2: Jasný.
0: Tak stupeň.
2: Když jsem vnuk malej, tak jsme chodili spolu.
0: Jo, takhle.
1: Paráda.
0: Tak to gratulujem, je to vaše, mějte se moc hezky.
1: Hezké ráno.
2: Děkuji.
0: Naschledanou.
3: Krokodýl fandí v brněnské koledě. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme zkontrolovat silnice, co tam je nového, tak to nám teď poví Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Momentálně už sílí provoz kvůli ranní špičce, a to převážně na objízdných trasách uzavřených tunelů Pisárky a Hlinky. Přerušovaná kolona je proto například od Bystrce po Žabovřeskou ulici, ve směru na Pisárky z Kohoutovic a z Nového Lískovce a také na Vídeňské do centra za D1. Popojíždět budete od 2. kilometru D2 před Brnem a také na příjezdu do Tuřan od obce Telnice a na dálnici D46 na 0,5 kilometru u na cestě do Brna. Pozor na nepojízdné nákladní auto v připojovacím pruhu.
0: Kolona z Bystrce začíná někde u odbočky od letadla a jede až v podstatě k Žabovřeské. Kolona z Kohoutovic je dneska delší než z Nového Lískovce. Směrem dolů do Pisárek. Přejem šťastnou cestu.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
6: Jo. Ujel mi vlak.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6,5 minuty po půl osmé míříme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, co dělá režisér.
3: Dělá divadlo. Pracuje v divadle a předvádí tam nějaký role. Povídá.
4: Že oni asi drátujou hrnce.
5: Že je v takové místnosti, kde něco dělá.
6: On tam i šéfuje.
7: Že pracuje v takové místnosti a dělá tam nějaké použitné potřeby.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
8: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Kelly Clarkson na rádiu Krokodýlí Stronger doznělo 4 minuty před 7:45. Jak máme venku? Zatím chladno, ale bude teplej. V Brně máme v téhle chvíli 6 stupňů, Vyškov hlásí 4 stupně, Znojmo 5,5. Odpolední teploty při možná zatažené obloze, ale bez deště, budou mezi 14 až 17 stupni.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Historii Brna i vývoji motocyklového sportu v meziválečném a poválečném období představí výstava Motocykly 6 strojů brněnské historie na hradě Špilberg. Expozice bude k vidění od 22. října do 9. května. Více než polovina kontrolovaných vzorků zmrzlin letos nesplnila hygienické limity. Prodejci podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce mnohdy nedodržují pravidla pro přípravu zmrzliny a zanedbávají čištění zařízení pro výrobu. Papež Lev 14. po úterní operaci zhoubné rakoviny plic strávil klidnou noc a jeho rekonvalescence postupuje normálně. Sdělil to včera Vatikán. Odborníci uvedli, že adenokarcinom je nejběžnějším druhem rakoviny plic, ale na celkovou prognózu je příliš brzy. Česká tenistka Karolína Muchová ve Wuhanu po obratu porazila Američanku McNellyovou 3-6, 7-6, 7-6 a postoupila do třetího kola. Její další soupeřkou bude Ruska Schneiderová. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
5: Pozor, novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
8: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
13: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším, Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané od 700 gramů v Bila klubu za 59,90 a aktivní kefír v Bila klubu za 21,90. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 10 minut bude 8, přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno, pokud nemáte plán na dnešní odpoledne, tak pro vás máme tip. Můžete vyrazit na akci Takto vysyp. Konat se bude v Brně na Římském náměstí, a to od 16 hodin, a upozorní na bariéry ve veřejném prostoru. Dobrovolníci budou na místě dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami, aby usnadnili pohyb lidem na vozíku nebo rodičům z kočárky. Do akce se může zapojit úplně každý z vás, nemusíte sebou mít nic, kromě chuti pomáhat. Potřebné vybavení totiž bude připravené na místě. Tak nezapomeňte, dneska akce Takto vysyp na Římském náměstí od 16 hodin.
0: Krokodýl.

0: Irene Cara Flashdance tady u nás na Radiu Krokodýl. 2 minuty před 8 hodinou raní.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Radio Krokodýl.
0: Teda, to se ochladilo.
3: Nakoupíme vitamíny.
0: Tak jo, C-čko, multivitamín.
3: Kapky pro malou, brusinku pro mě.
0: To abych zas vyrazil ven.
3: Nikam nechoď, doplňky stravy objednáme na Green Idea. Mají teď slevu 20%.
0: To je dobrý nápad.
4: Nakupujte na Green Idea.

0: zdraví.cz, protože zdraví je vždycky dobrý nápad.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Za minutu bude 8 hodin, vy jste s Radiem Krokodýl. Katka má nachystané další zprávy. Dobré ráno.
3: Hezké ráno, území u Konic v Národním parku Podyjí se po požáru rychle obnovuje, podrobnosti za chvíli.
2: Po 8. The Colors, Italo Disco. Dáme také koleské.

0: Moravské Budějovice 3,5 stupně, Brno 6 stupňů, Břeclav 3,5, Vyškov 4 stupně, Žďár nad Sázavou 1 stupeň. Jak to dneska bude vypadat s počasím? Odpolední teploty 14 až 17, pršet nemá, sem tam se ale asi bude mračit.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji pěkné ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Restaurátorky očistily mumie v kapusínské hrobce v Brně. Ostatky jednou ročně kontrolují, odstraňují z nich prach, nečistoty a ověřují, jestli je nepoškodila plíseň. Díky ventilačnímu systému se těla přirozeně mumifikovala.
1: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
2: Policisté na silnici na Hodonínsku řešili dva případy nebezpečného předjíždění přes plnou čáru před zatáčkou nebo horizontem. Jednáním řidičů se bude zabývat správní orgán. Policie upozorňuje, že předjíždět je možné jen při dostatečném rozhledu a v souladu s pravidly silničního provozu.
1: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
2: Území u Konic v Národním parku Podyjí se po letním požáru rychle obnovuje. Už několik týdnů po události z konce srpna při ní zhořelo asi 6 hektarů stepních trávníků a křovin, se na spáleništi začaly objevovat nové rostliny. Hokejový obránce Jan Ščotka se po 8 letech vrací do Pardubic. Kometa Brno za mistra světa z roku 2024 získala z Dynama útočníka Tomáše Vondráčka.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Slovo má v téhle chvíli Jakub.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně pokračují problémy na objízdných trasách u zavírky tunelů Hlinky a Pisárky. Ucpaná je například celá cesta z Bystrce po Žabovřeskou ulici, na cestě od D1 také Vídeňská a Heršpická. Pomalu se jede i po Žabovřeské ulici od Králova pole před sjezdem k Výstavišti. Spává se obchvat Slavková mezi Uherským Hradištěm a Brnem a zpomalení čekejte u exitu 210 na dálnici D1 z Vyškova na Brno. Pro Rádio Krokodýl z Klobáce stánce Koptilšáro.
0: Včera jsem si to dal do Pisárek a Nového Lískovce třikrát, něco jsem vyřizoval.
2: A přijel z půl noci.
0: Ne, to ne, včera už to jako bylo, neříkám, že v pohodě, ale bylo takový výrazně lepší. Co ale teda na psychické pohodě řidičů rozhodně nepřidá, co některého naštve, je, když sjíždíte z Pisárek nebo z Nového Lískovce dolů k té křižovatce, tak tam zhruba 100 metrů před tou křižovatkou je to rozděleno na dva pruhy, kdy v levém jedou všichni a vpravo jezdí pouze IZSK a městská hromadná doprava. Ale někteří řidiči to mají naprosto na salámu a předjedou celou tu kolonu. Tolik policistů v civilních autech si v životě neviděla jak tam, tak prosím vás pěkně dodržujte to, protože tam samozřejmě lidi troubí, jsou naštvaní a jak říkám, k té psychické pohodě to fakt nepřidá. Tak tam zdravíme. Šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Chcete si udělat příjemnou podzimní dovolenou?
1: No, protože stále ještě nepadl náš krokodýlí zvuk, tak vám nabídneme už za malou chviličku 125 250 korun, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: blízko.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Chemici neumírají, jen přestávají reagovat.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 11 minut, k tomu máme tady peníze.
2: 125 250 korun ve hře právě teď na lince 603 103 103.
1: Radio Krokodýl, dobrý den. Haló?
3: Haló?
2: No haló?
1: Taková ozvěna, asi pětkrát tam bylo halo, kdo pak se nám dovolal?
3: No, Jana od Třebíče.
1: Dobrý den, Jani, zdravíme vás, jak pak se dneska daří?
3: Super, svítí sluníčko, je to bezva.
2: Jak málo stačí?
1: Ještě k tomu těch 125 tisíc a bude to paráda.
3: No,
1: co to je podle...
3: nebylo by špatný.
1: Co je to podle vás za zvuk?
3: Já si myslím, že rozloupnutí paličky česneku.
1: Mhm, jasně. Jdem to udělat?
2: Tam taky byla nějaká odpověď vzadu.
1: Kdo vám tam napovídá?
3: No, mám tady malou.
1: Jak pak se jmenuje?
3: Viktorka.
1: Vicky, čau, řekni ahoj.
3: Řekni ahoj.
2: A teď ne zrovna.
1: Děkujeme za rozhovor. Dobře, stydí se. No, tady máte vyjádření od arbitra.
2: Tak ani česnek to není.
1: Vicky nebude mít spoustu hraček, je nám líto. Někdy příště. Mějte se moc hezky. Naschranou.
2: Hezký den.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
4: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladičky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
5: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.
6: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran. Na Krokodýlu 19 minut po 8 hodině, kdy máme v centru Brna 6 stupňů, ve Vyškově 4, v Jihlavě půl stupně nad nulou, ve Žďáru nad Sázavou plus 1 a v Břeclavi jsou 3,5. Dnešní teploty by měly být 14 až 17 stupňů, během odpoledne se bude trochu zatahovat, ale pršet dneska nebude.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. U dopravní nehody včera odpoledne v Brně v ulici Hradecká zasahovali záchranáři i hasiči. Ošetřili jedno dítě a jednu ženu a následně je převezli k dalšímu vyšetření do dětské nemocnice a do fakultní nemocnice u svaté Anny. Přestože vegetace přestává čerpat vodu a díky studenému počasí se výrazně snížilo vypařování vody z půdy, na přelomu tohoto a příštího týdne může výjimečné či extrémní půdní sucho postihovat bezmála třetinu Česka. Sněmovna včera opět schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Dolní komora přehlasovala veto prezidenta. Vítězně vstoupili do evropského poháru basketbalistek oba české, oba brněnské celky. Žabiny porazili v prvním kole skupinové fáze v domácím prostředí kyperský Limassol 102-64 a KP Brno si poradilo se švýcarským šampionem z Nyonu 72-60. Takový je přehled zpráv, pěkné ráno.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
4: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
3: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
5: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Za vším hledej menu. Na Rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá nejíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na Rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
1: Rádio Krokodýl.
6: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Už se těším!
8: Kvalita, inovace a výkon.
9: Dobře, a co ještě?
8: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
9: A teď za výhodné ceny.
8: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
9: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktor i rajdry se zimním příslušenstvím.
8: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
10: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Cirkus Prince v Brně. Zažijte jedinečnou show pro celou rodinu. Čeká vás lachtaní show, papoušci, zebry, velbloudi, úžasní artisté, akrobaté, žongléři a fascinující laserová show. Cirkus Prince v Komárově až do 8. listopadu. Více informací na Facebooku a Instagramu Cirkusu Prince.
12: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
13: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Chlenu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 tisíc korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
17: Autocentrum Opportunity, Sedláčkova 10, Brno Líšeň.
18: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
19: Je dobré mít dobré přátelé.
20: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: s Rádiem Krokodýl.
1: Každý den od nás rozdáváte snídaně za úsměv z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal.
2: A opět dnes se rozdávalo v Kolonách.
3: Snídaně do Kolon v pisárkách, tady je to přímo do auta, ladí krokodýla.
4: Dobrý den, děkuju za snídaní, moc nás to potěšilo.
3: A koukám, že to máte i vyladěno.
4: Ano, je to tak, posloucháme krokouše.
3: Výborně, tady vidím dvě dítka.
4: Ano, děcka jedou do školy, do školky a do školy je vezu do Kohoutovic tady.
3: Ahoj.
5: Ahoj. Dobré ráno, vždycky o vás jenom slyším v rádiu a teď se mě konečně poštěstila a dostala jsem taky snídaní do auta. Děkuju, Rádio Krokodýl.
1: Možná si říkáte, a jak se může rozdávat jako do auta za jízdy? Prosím vás, pisárka, to není za jízdy.
2: No ale pozor, přátelé, zítra vás čekají odpolední svačinky místo snídaní a krokohlídka bude u dětské nemocnice v Brně, tak si to nenechte ujít.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Jakub.
6: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně pokračují problémy na objízdných trasách u zavírky tunelů Hlinky a Pisárky. Ucpaná je například celá cesta z Bystrce po Žabovřeskou ulici, na cestě od D1 také Vídeňská a Heršpická. Pomalu se jede i po Žabovřeské ulici od Králova pole před sjezdem k výstavišti. Spává se obchvat Slavkova mezi Uherským Hradištěm a Brnem a zpomalení čekejte u exitu 210 na dálnici D1 z Vyškova na Brno. Pro Rádio Krokodýl zvuková asistánce Koptil Šar.
1: Kubo, děkujeme, nechci jako úplně radit, ale jak se tak dívám na ty kolony, na ty součty časů, tak pokud vidíte v Kohoutovicích, jakože třeba v zadní části Kohoutovic, tak se to možná vyplatí jet dolů přes Nový Lískovec. Tam ty kolony jsou o něco málo kratší a provoz o něco rychlejší.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Z pohledu dětí je tohle vždycky hrozně srandovní.
2: Tak uvidíme. Ve školce na Lesné jsme se ptali, co je to láska.
3: Že to se někdo zamiluje a potom se udělají svatbu a potom žijou spolu. Že se někdo úplně zamiluje a že si potom dávají pusinky.
4: A budou už navždy rodiče a budou se milovat a budou mít miminko takhle prťavé.
1: Co je na tom tak srandovního, co je to láska pro ty děti?
2: A tak mělo by to tak být, že jo, z lásky by měly vznikat děti.
1: No dobře, ale láska přece není žádná sranda.
2: No to teda ani náhodou.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: 8 hodin 38 minut tomu. Vy jste s Krokodýlem, kde má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás dneska čeká počasíčko?
0: Příjemné, máme tam 6,5 stupně, teda v Brně, v Jihlavě jenom 0,5 stupně, v Břeclavi 3,8. Odpolední teploty by měly být mezi 14 až 17 stupni, pršet dneska nebude.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno, o víkendu se v Česku po jasném a teplém pátku zřejmě zatáhne a zaprší. Bude maximálně 17 stupňů a to v sobotu. Neděle bude podstatně chladnější, teploty většinou nepřekročí 14 stupňů. V noci se mohou objevit přízemní mrazíky. Účinný scénář se vymyslela 19-letá dívka, která od března do srpna v Moravskoslezském kraji napálila skoro 50 lidí, kteří prodávali své zboží přes internet. Věci si při osobním setkání převzala, peníze na účet prodávajícího, ale už neposlala. Přišla si na skoro 600 tisíc korun. Čína a Severní Korea slavnostně otevřeli nový přeshraniční most, který čekal na zprovoznění přes 10 let. Most propojuje čínský a severokorejský břeh řeky Jalu. Česká tenistka Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wuhanu nepostoupila. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 5-7 a 3-6 s ruskou Dianou Schneiderovou. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon, tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon. Vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon. Velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
6: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
5: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
6: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
7: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
8: Unihobby by slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu.
11: Co to mlsáš?
12: To jsou makronky, miluju je.
11: A odkud jsou?
12: No přeci z království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
13: Pozor, pozor! Zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
14: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
15: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
9: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
16: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 minut před 9 hodinou zjistíme, co všechno může být trestným činem.
2: Podrobnosti má mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Přeji hezký den posluchačům do studia. Brzy ráno se příjezd hlídky městské policie do brněnského komína vyžádal majitel škodovky. Zahledl tam totiž muže, který mu prý v neděli i v pondělí po ránu popsal auto fixem. Strážníci podezřelého díky dobrému popisu rychle vypátrali a zajímali se o to, co se na místě skutečně stalo. 61letého muže zároveň upozornili, že mají k dispozici videonahrávku. Strážníkům se tady přiznal, ale nedokázal vysvětlit, proč zaparkovaný Superb počmáral. Popsání i pomalování cizí věci je přitom podle zákona trestným činem bez ohledu na výši škody. Muži teď proto hrozí vězení. Přeji pěkný podzimní den a příjemný poslech.
1: Nazdar, Karle, napsat fixem na auto trestný čin.
2: No, tak to vidíš. Tolik mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
1: Zas ruku na srdce, asi tam nenapsal. Nazdar, Karle.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Pohodový čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Drama Patriarcha. Ve veřejné generálce uvádí Mahenovo divadlo v 10 hodin a představení Píšu ti píšu nabízí divadlo Radost v 18 hodin.
1: Rádio Krokodýl.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
5: Bude 9 hodin, máme čtvrtek 15. října. Tereza a Terezie slaví svůj svátek ze studia Rádia Krokodýl. Vám hezké v téhle chvíli už dopoledne přejí Katka Horáková.
6: A Tonda Kala, krásný den vám všem. Kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí, víc už za chvíli.
5: Co dáme po deváté? 90. Tedy muziku z 90. let bude Bryan Adams. Mel C. A taky Bon Jovi. Tři čtvrtě minuty a bude 9 hodin.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostat.

0: Barku, za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
1: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Jak pak, Tomku, vypadá a bude vypadat? Bude se nám samozřejmě oteplovat, bude tam víc než je teď. V Brně 6,5, Vyškov 6, Břeclav 4 stupně, Znojmo 6, v Jihlavě je chladno, tam je pouze půl stupně nad nulou a ve Žďáru jsou plus 2 stupně. Sem tam nám budou přes nebe překážet mraky, ale pršet dneska nebude a teploty odpolední příjemné 14 až 17 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je 9, pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Vytvářet lepší podmínky pro stávající i nové stromy při obnově ulice veřejných prostranství v historickém jádru Brna má pomoct nová koncepce. Účinná bude od února. Klade důraz například na dostatek místa pro růst kořenů nebo na lepší využívání dešťové vody.
3: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
4: Znojmo vypíše zakázku na přípravu projektu pro přestavbu bývalé pošty na Horním náměstí na knihovnu a komunitní centrum. Za předpokládanou cenu 19 milionů korun má vybraný projektant připravit dokumentaci pro povolení stavby i pro stavbu samotnou.
3: Rádio Krokodýl. Žďársko.
4: Psychicky nemocné ženě, která v roce 2014 ubodala studenta žďárské střední školy, povolil soud přesun ze střežené detence do běžné psychiatrické léčebny. Uvedl to server Deník.cz. Přesunula se do ústavní léčby v Opavě. Kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. V anketě Českého svazu kanoistů, jejíž výsledky byly včera slavnostně vyhlášeny v Praze, předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu, který neobhájil loňský triumf.
5: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Vyrazíme zkontrolovat silnice, jak to tam vypadá, to nám teď prozradí Kuba.
6: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už se situace v okolí uzavírky, tunelů Pisárky a Hlinky poměrně zlepšila. Dlouhé zdržení ale přetrvává na cestě do Pisárek od Kohoutovic a od Nového Lískovce. Místy kolony čekejte na Vídeňské do centra. Při ranní špičce vás čeká zdržení také například v centru města. Boudalo se na Šlapanické ulici do centra před Krejčího, zdržíte se tam pár minut. Po pojíždět budete na příjezdu do Brna po D2 ze Slovenska od exitu 3 a ucpává se cesta z Brna na Uherské Hradiště před Bučovicí. Pro Rádio Krokodýl z Globáci stánce Jakub Tilšar.
2: Kubo, děkujeme. Pokud souhlasí čísla, která vidím, tak nejjednodušší do Pisárek se dostat je přes Nový Lískovec. Když počítám Kohoutovice, tak spíš přes Nové Kohoutovice než přes Staré. Tam je to výrazně pomalejší.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: 9.03, to je přesný čas, aby posloucháte Krokodýla, odkud přejeme hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, tak tebe čeká teďka cesta až do Čech.
0: 3,5 hodiny.
1: Myslíš si, že to bude rychlejší, než kdybys měl projet z jednoho konce Brna na druhej?
0: Hele, to nevím, já to budu měřit. Já jdu do Vysokého nad Jizerou, teďka jdem s naším divadlem, jdem na divadelní přehlídku celorepublikovou, kam jsme postoupili jako do finále. Nechci se jako nějak klubit. A píše mi to 3 hodiny 20, tak uvidím, kdyby jsem třeba jel ze Slatiny přes Nový Lískovec do Řečkovic?
1: No tak... zajímalo by mě to.
0: Hele, já to změřím a dám ti vědět. Hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V galerii zkouší přítel blondýnku. A hádej, co je na tomhle obrazu za roční období. Zhnědlé javorové listy a blondýnka. Kanadské jaro.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: O hit vašeho života si můžete psát na e-mail program@krokodil.cz, stejně jako Rostě, který napsal: ahoj krokodýle, zdravím vás do rádia, rád bych, aby mi zahrál DJ Antoine Macherie. Tahle písnička mi vždycky připomene skvělé večery s kamarády, diskotéky a dobu, kdy jsme si užívali každou volnou chvíli. Tak jestli můžete, pošlete tuhle pecku do éteru. Zdravím všechny posluchače Krokodýla a hlavně celou naši brněnskou partu. Moc díky, Rostě z Brna. Tak pro Rostě a taky pro všechny poslouchající Krokodýla právě v tuto chvíli. No a pro vaše lepší čtvrteční dopoledne DJ Antoine tady u nás na Krokodýlu.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: fandíme na krokodýlu brněnské Kometě a taky víme, že hokejový obránce Jan Ščotka se po 8 letech vrací do Pardubic. Kometa za mistra světa z roku 2024 získala z Dynama útočníka Tomáše Vondráčka. No a ten jde do známého prostředí. Během 4letého působení v Pardubicích hrál s Dynamem 3x extraligové finále. Letos už po třetí slavil titul, no a dva předchozí vybojoval právě s Kometou. Tak držíme pěstějce v brněnském kádru. Opět dobře daří a Kometu zítra čeká zápas na Kladně, tak budeme fandit.
1: Krokodýl fandí v brněnské Kometě!
2: Stop si snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
2: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
10: Rádio Krokodýl.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
13: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
14: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
13: A kde to najdu?
14: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
13: A nemáš nějakou slevičku?
14: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
15: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB 304 452 700 304 452 700.
16: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil, ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat, ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarnu a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
17: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
18: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
19: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
20: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
10: Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Hit v jedné sekundě připraven, a pokud vy také, tak můžete volat právě teď Studio Krokodýla 603 103 103. A když ten hit odhalíte, tak tady pro vás mám dvě vstupenky do cirkusu Prince, který hostuje v Brně Komárově do 8. listopadu. Tak přátelé, můžete volat, mám tady připravenou ukázečku a myslím si, že to dneska bude snadné odhalit, teda aspoň v to doufám. Tak někoho už máme na telefonu, pěkné dopoledne, Krokodýl Katka, kdo tam?
3: Ale Verča.
2: Verča? Mhm. Veru, odkud voláš? Jsi v práci nebo jak trávíš dnešní dopoledne?
3: Jo, v práci v autě zrovna.
2: V práci v autě na cestách, tak pevné nervy, hlavně opatrně. A může to spustit?
3: Ano.
2: Tak poslouchej dobře.
4: 3, 2, 1, go!
2: No, tak, slyšeli jsme ukázku. Jseš tam, Veru?
3: Ale nenapadá mě vůbec nic.
2: Vůbec nic tě nenapadá?
3: Ne, možná tak, Sean Paul.
2: Sean Paul to není. Ne. Taky mě to líto, dobře, dojeď, mi se krásně. Díky. Ahoj.
3: Jo, taky, ahoj.
2: No a pro vás ostatní teď tedy další šance volat Studio 603 103 103. Ukázečka byla víc než sekundová, tak snad to pomohlo. Hezké dopoledne, Krokodýl, kdo se dovolal?
5: Dobrý den, tady Tomáš.
2: Tomáši, co říkáte vy?
5: Já bych zkusil John Newman.
2: Že by? Jasný, Love Me Again, John Newman. No a pro vás to znamená vstupenky do cirkusu, takže velká gratulace.
5: Paráda, děkuji moc krát.
2: Tak mi zůstaňte na telefonu, užijte si v cirkusu a mějte krásný zbytek čtvrtku. Naschledanou.
5: Jasný, díky.
2: Naschledanou, no a John Newman teď v celé parádě tady u nás na Krokodýlu. Krásné dopoledne.

0: tento parádní hit, tak to je John Newman, Love Me Again, a takový byl taky dnešní hit v jedné sekundě. Teď už ale před námi 9:90 budou East 17. Nebo Morčíba. A taky NSYNC. Užijte si to a hezké dopoledne s krokodýlem vám všem.
1: Cirkus Princ v Brně. Zažijte jedinečnou show pro celou rodinu. Čeká vás lachtaní show, papoušci, zebry, velbloudi, úžasní artisté, akrobaté, žongléři a fascinující laserová show. Cirkus Princ v Komárově až do 8. listopadu. Více informací na Facebooku a Instagramu Cirkusu Princ.
2: Rádio Krokodýl.
1: Cirkus Princ v Brně. Zažijte jedinečnou show pro celou rodinu. Čeká vás lachtaní show, papoušci, zebry, velbloudi, úžasní artisté, akrobaté, žongléři a fascinující laserová show. Cirkus Princ v Komárově až do 8. listopadu. Více informací na Facebooku a Instagramu Cirkusu Princ.
3: Viděli jste někdy klokany v Králově Poli? Nyní přichází ta možnost. Fotbalový artist se téměř po měsíční odmlce vrací na domácí trávník a vyzve soupeře z pražských Vršovic. S viděnou historicky první prvoligové domácí výhry potřebujeme vaši podporu. Artist Brno, Bohemians Praha, sobota 17. října od 15 hodin. Těšíme se na vás.
4: SK Artist Brno.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října.
8: Tak mrkněte na carlingauto.cz.
9: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům.
11: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
14: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
16: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
17: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
16: Dnes musíte vybrat.
17: Mám tady pro vás předvýběr a
16: rozšíříme
17: výběr. Dvojnásobíme investice.
18: Přijmete to riziko?
16: Ale je to na
19: váš názor.
20: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
21: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviská nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
22: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
23: Slyším, Datart nákupy?
22: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
23: To je mazec.
22: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Rádio Krokodýl.
24: Rádio Krokodýl.
2: 90.9.
25: It's my...
2: Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky.

0: Proč mě nikdo nemá rád a Ilona Čáková uzavírá dnešní 90ky v 9 krokodýla. Na řadě jsou další čerstvé zprávy, protože se přiblížila 10. hodina. Petra připravená.
1: Hezké dopoledne, veselá ulice v centru Brna dostane novou podobu, i o tom za chvilku.
2: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
6: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po desáté na Krokodýlu Alvaro Soler. Nabídneme Aháče. A taky bude Pokáč a jeho Ignor.
7: A ty jsi mi dala Ignor, jsi mě zablokovala, jak můžeš být tak...
0: Přesně za půl minuty bude 10.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ještě dopoledne bude polojasno až skoro jasno. Během dne pak má převažovat velká, ale částečně průsvitná oblačnost a jen výjimečně může být polojasno. Teploty od 14 po 17 stupňů.

0: přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Veselá ulice v centru Brna má dostat novou podobu. Přibudou širší chodníky, až 17 nových stromů, lavičky a prostor pro restaurační zahrádky. S těmito změnami počítá koncepční studie kanceláře architekta města Brna, kterou schválilo vedení města. Proměna se dotkne také části Solniční ulice. Česko čeká zítra a v sobotu finále senátních voleb, ve kterém zástupci starostů mohou po 6 letech zopakovat své vítězství. Voliči ve 22 senátních obvodech zároveň rozhodnou o tom, nakolik v senátu posílí vládní hnutí ANO. Bez ohledu na výsledek druhého kola je jisté, že v horní parlamentní komoře si většinu udrží opozice. V pákistánském Pešáváru zahynulo nejméně 18 žáků a jeden učitel poté, co se zřítila střecha v jedné ze škol. Dalších 40 dětí je zraněno. Některé jsou pravděpodobně v kritickém stavu. Zatím není jasné, kolik dětí je zasypáno pod sutinami. Trenér fotbalistů Realu Madrid José Mourinho si pochvaloval velký obrat v závěrečných 10 minutách na hřišti AS Řím. Bílý balet prohrával 1-3, ale nakonec ve středečním utkání ligové fáze Ligy mistrů zvítězil 4-3. Slabý první poločas vzal portugalský kouč na sebe, za druhý pak podle něj nesli odpovědnost hráči.
2: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Hezké dopoledne na silnici, kde situaci sleduje Kuba.
4: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v okružní ulici ve směru z centra za křižovatkou s třídou generála Píky komplikuje průjezd nehoda osobního vozidla s nákladním. Boudalo se na Žabovřeské ulici na cestě do Králova pole za sjezdem na Bystrc. Tvoří se tam kratší kolona. Zdržení přetrvává na cestě do Pisárek od Nového Lískovce před Antroposem. Téměř kilometrová fronta popojíždí na Černovické do centra před Olomouckou. A pozor na trase Brno-Uherské Hradiště. Před Bučovicemi pracují silničáři. Obou směrně se vytvořily zhruba 2-kilometrové kolony. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
5: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

Máme 3:50. Katka vám přeje z Krokodýla krásné čtvrteční dopoledne a i dnes se snídalo s krokodýlem v brněnských Kolonách a ty teda jsou. No a jak to probíhalo, uslyšíte během pár minut. Tak buďte s námi a posílám skvělou kapelu Coldplay.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Přijde trenér hostů o přestávce za hráči do šatny a říká: no, nechci být pověrčivej, ale za stavu 13-0 to na výhru moc nevypadá.

0: s Rádiem Krokodýl.
1: Přesně tak, 103 snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. No a vám je dnes naservírovala zadarmo přímo do auta naše krokohlídka. Cílem bylo zpříjemnit vám čekání v kolonách.
2: Snídaně do kolon v pisárkách, tady je to přímo do auta Ladí Krokodýla.
3: Dobrý den, děkuju za snídaní, moc nás to potěšilo.
2: A koukám, že to máte i vyladěno.
3: Ano, je to tak, posloucháme krokouše.
2: Výborně, tady vidím dvě dítka.
3: Ano, děcka jedou do školy, do školky a do školy je vezu do Kohoutovic tady.
2: Ahoj.
4: Ahoj. Dobré ráno, vždycky o vás jenom slyším v rádiu a teď se mě konečně poštěstila a dostala jsem taky snídaní do auta. Děkuju, Rádio Krokodýl.
1: Tak jak jste mohli slyšet, i děti jsou z těch kolon pěkně spruzený, nebo že by to bylo ze školy. No věřím, že snídaně jim zvedla náladu, no a zítra vám uděláme hezčí odpoledne. V pátek svačinky čekejte u dětské nemocnice v Brně, kde bude naše krokohlídka. Těšte se.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
6: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
5: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
7: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
5: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
8: Pozor, pozor! Zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Kvalita, inovace a výkon.
11: Dobře, a co ještě?
10: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
11: A teď za výhodné ceny.
10: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
11: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktory i rajdry se zimním příslušenstvím.
10: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
12: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
13: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
15: Zbláznili jste se?
16: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
17: Náš výkup je teď totální hardcore.
18: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
19: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
20: Vytvořeno s použitím AI.
21: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
22: Je dobré mít své jistoty.
23: Vaše nejvěrnější rádio.

0: za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Přátelé, pokud nemáte čas vařit, zvolte obědy Adam. Čerstvý oběd po Brně až ke dveřím. Adam Paulec doporučuje objednat dnes na zítřejší den bramboračku a k tomu tradiční hovězí svíčkovou na smetaně s houskovým knedlíkem. Pro více informací o obědech a rozvozu navštivte webové stránky www.obědyadam.cz. Po domluvě vám donesou oběd až k bytu. Na výběr máte z 5 druhů menu z poctivých surovin, tradiční česká kuchyně i oblíbené klasiky, které zasytí a potěší. Bezplatný rozvoz a jednotná cena 145 korun. Vybrali jste si, tak si nechte chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
2: Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
0: Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tady v 10 hodin a 41 minut vaše šance tipnout si krokodýlí zvuk za 125 300 korun. A vy můžete vytáčet linku krokodýle 603 103 103 právě teď. Je obsazená, někoho tam máme. Hezké dopoledne, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady je Simona.
1: Simono, já tě zdravím, přeju hezké dopoledne. Připravena?
2: Ano.
1: Hluboký nádech. Tohle je náš zvuk. A zajímá mě, co typuješ?
2: No, že by to měla být nějaká automatická mechanická tuška s vysouvací tuhou. Já nevím, třeba verzatilka, pendelka, nebo no, jak jsou na malování, na línky, prostě taková vysouvací.
1: Je nám to jasný? A arbitr ti odpovídá tohle. Tak tuhle odpověď už znáš, předpokládám. Bohužel.
2: Ano, bohužel.
1: Tak zase někdy. Měj se krásně.
2: Děkuju.
1: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
1: Hezký čtvrtek. No a samozřejmě, přátelé, do příštího soutěžního kola opět navyšujeme náš bank.
3: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na Tondách ochrání před vším. Tedy téměř před vším.
4: Přijela maminka.
3: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx 2000.cz. Vše pro vaši novou střechu.
5: Rádio Krokodýl.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
11: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
10: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
11: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let. Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
12: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
13: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
14: Teda, to se ochladilo.
15: Nakoupíme vitamíny.
14: Tak jo, C-čko, multivitamín.
15: Kapky pro malou, brusinku pro mě.
14: To abych zas vyrazil ven.
15: Nikam nechoď. Doplňky stravy objednáme na Green Idea. Mají teď slevu 20%.
14: To je dobrý nápad.
16: Nakupujte na greenidea.cz, protože zdraví je vždycky dobrý nápad.
17: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
18: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
19: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
20: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
21: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
22: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
23: Ne. Ne.
24: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: kapela Krištof uzavírá dnešní další hodinu dopoledního vysílání Krokodýla. Přiblížila se 11. Krásné dopoledne vám přeje Katka a taky Petra, která nese zprávy.
1: Hezké dopoledne ve sbírce Koláč pro hospic, kterou pořádá diecézní Charita Brno. Byli lidé opravdu štědří, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině z Krokodýlí hitů Rockset. Dáme si taky Pink. A nachystaná pomaličku je i Lucie. Za minutu a půl bude 11 hodin.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně si užíváme víceméně polojasné počasí, k tomu 13,5 stupně během dne, ale bude převažovat velká, ale částečně průsvitná oblačnost a jen výjimečně může být polojasno. Teploty maximálně kolem 17.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve sbírce Koláč pro hospic, kterou pořádá diecézní Charita Brno, lidé darovali přes 4 miliony korun. Část výtěžku jde pečovatelské službě domácí zdravotní péče, která pomáhá nevyléčitelně nemocným přímo v jejich domovech. Sbírku je stále možné podpořit online až do konce října. V den výročí republiky na hrad dorazí jen jeden z žijících bývalých prezidentů. Miloš Zeman sdělil, že místo předávání státních vyznamenání se zúčastní shromáždění Českého svazu bojovníků za svobodu. Zemanův předchůdce Václav Klaus si slavnostní událost ujít nenechá. Polský aktivista známý na sociálních sítích jako Bosý běžec strávil 10 hodin tím, že odevzdával do automatu více než 11 000 recyklovatelných lahví a plechovek. Sbíral je od letošního března a teď v zájmu o ochranu životního prostředí nasázel jednu po druhé do sběrného boxu. Český brankář Jakub Dobeš 18 zákroky neodvrátil prohru hokejistů Montrealu 4-5 na ledě Washingtonu a na vítězství v NHL čeká už 3 zápasy. Colorado podlehlo Dallasu 2-3 po samostatných nájezdech. Martin Nečas byl jedním ze 3 neúspěšných exekutorů domácího týmu v rozstřelu. Na výhře Star se podílel Radek Faxa, který odehrál přes 12 minut.
4: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.

0: Krokodýl.
1: Hezké dopoledne přejeme taky všem řidičům, co se děje na silnicích, sleduje Kuba.
2: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně a v okolí u zavírky tunelů Pisárky a Hlinky hlásí řidiči výraznější zdržení. Pouze na cestě do Pisárek od Kohoutovic a Nového Lískovce. Ostatní objízdné trasy jsou už průjezdné bez výraznějších komplikací. Přes půl kilometru má kolona vozidel na Černovické ulici na cestě do Židenic před Olomouckou. Na dálnici D1 za Brnem směrem na Vyškov mezi 204. a 280. kilometrem se jede pomalu. A na silnici 50 mezi Brnem a Uherským Hradištěm před Bučovicemi pracují silničáři. Z obou stran mají kolony zhruba kilometr a půl. Pro rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kutilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

přesně 2 minuty po 11. hodině. Krásné dopoledne vám přeje Katka Horáková. Za chviličku už připraven taky krokodýl cestovatel. No a svátek dneska mají všechny Teresky, tak přejme všechno nejlepší, ať se dneska dobře daří. A k tomu kapela Roxette.

0: se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptají se pana Novotného, hele, že prej chceš skončit s chlastem. Jo, už jsem podnikl první kroky. Jo, a jaké? Koupil jsem si kapesní nůž bez vývrtky.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Jak už možná víte z Krokodýla, je to přesně týden, co s vámi sdílíme extrémní výzvu Jakuba Žáka, který nás bere každý den až do Afriky, kde už absolvoval 20 kilometrů plavání, měl by mít za sebou už 1000 kilometrů na kole, před sebou 220 kiláků běhu napříč Rwandou. To je projekt Afrika, jehož cílem nejsou jen rekordy, ale taky pomoc místním k pitné vodě. No a Kubu už zdravíme na telefonu, tak v jaké fázi své cesty se po včerejšku nacházíte?
2: Já vás moc zdravím, ahoj, dobrý den. My jsme včera úspěšně dokončili okolo celé Rwandy. A potom jsme se rychle přesunuli úplně na jih, až k hranicím Burundi, kde jsme dneska vyběhli. Teď se vám podívám na hodinky a máme už za sebou 27 km běhu. Jsme dneska odstartovali a běžíme vlastně přes celou zemi až k hranicím Ugandy.
1: No a jak to aktuálně vypadá s podporou vašeho projektu Afrika?
2: No, je to naprostá paráda, včera to krásně poskočilo a jsme někde už na 110 tisících ze 150 tisíc, takže věřím, že se do toho ještě pořádně opřeme teď v těch posledních dnech a že tu cílenou částku 150 tisíc vybereme a můžeme tak tady udělat velkou parádu v podobě zdroje čisté vody.
1: Tak tomu samozřejmě fandíme, zajímá mě, kdy odhadujete, že se dostanete do cíle své cesty?
2: My to máme zatím naplánováno na 4 dny a uvidíme, jak to půjde. Máme v plánu běžet každý den 55 kilometrů, ale uvidíme, třeba nás osvítí něco z vrchu a zvládneme to trošku rychleji. Všechno to bude záležet na tom, jak cítit, jak ty nohy prostě po těch 1000 kilometrech na kole a po těch 20 kilometrech plavání, tak už úplně nefungují tak, jak by měly, ale děláme to pro dobrou věc, takže věřím, že i moje tělo si to rozmyslí a bude to všechno tak, jak má.
1: Tak samozřejmě držíme pěsti, přejeme hlavně pevné nohy a zase zítra.
2: Moc děkujeme a všechny zdravíme do Brna. Mějte se krásně, na shledanou.
1: No a vy si to taky nenechte ujít, zítra projekt Afrika tady u nás na Krokodýlu.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
10: Rádio Krokodýl. Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
11: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
12: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
13: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
14: Už se těším!
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
18: No jasně, s MND to jde.
17: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
19: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
20: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
21: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
19: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
22: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: babe. You shot me, so damn.
1: You shot me, then you got me, and I'm like damn, and I'm pump pump. I see the satisfaction in your eyes. Krokodýla hit za hitem, a přátelé, pokud rádi pomáháte nebo máte pocit, že byste si měli připsat dobrý skutek, mám pro vás tip, kde v Brně dneska odpoledne máte jedinečnou možnost. Buďte s námi, za chviličku jsem zpátky, do té doby Lubega a Master KG. Hezké dopoledne.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

trumpet. Mambo number 5.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, co se dnes bude dít v centru Brna. Můžete vyrazit na akci Tak to vysyp a přidat ruku k dílu. Konat se bude v Brně na Římském náměstí, a to od 16 hodin, a upozorní na bariéry ve veřejném prostoru. Dobrovolníci, tedy třeba právě vy, budou dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami, aby tak usnadnili pohyb lidem na vozíku a nebo třeba rodičům z kočárky. Do akce se tedy může zapojit každý z vás a nemusíte sebou mít vůbec nic, kromě dobré nálady a samozřejmě chuti pomáhat. Potřebné vybavení bude totiž připravené na místě. Tak přijďte, akce Tak to vysyp startuje dneska na Římském náměstí v Brně v 16 hodin.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon. Tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon. Vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon. Velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz. Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Děláme vědu srdcem a vy ji můžete zažít na vlastní kůži. Navštivte Týden Akademie věd České republiky od 2. do 8. listopadu a nahlédněte pod ruce vědcům a vědkyním v laboratořích. Více o programu na týdenavčr.cz. Vstup je zdarma.
4: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc. Unihobby. Rozumíme českým kutilům.
5: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
6: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil, ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat, ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarnu a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
7: Co to mlsáš?
8: To jsou makronky. Miluju je.
7: A odkud jsou?
8: No přeci z království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: krásný hit Duren Duren tady u nás na Krokodýlu před 12. hodinou, kdy máme s Petrou pro vás další čerstvé zprávy.
1: Hezké poledne, vojenská nemocnice bude mít nový pavilon, i o tom už za chvilku.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro špalíček z vepřové pečeně bez kosti. 1 kg za 74,90 a Milku v Byla klubu za 27,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co vám budeme hrát na Krokodýl k obědu? Třeba Jennifer Lopez. Nabídneme YouTube. A těšte se na kabáty. Za 3/4 minuty bude 12 hodin.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To zítřejší očekáváme polojasné až skoro jasné. Ráno se ještě mohou vyskytovat ojedinělé mlhy v údolích a teploty 15 až 18 stupňů.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký čtvrtek.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vojenská nemocnice Brno připravuje stavbu pavilonu operačních oborů za více než 2 miliardy korun. Pavilon bude zahrnovat třeba centrální operační sály nebo magnetickou rezonanci, která v nemocnici stále chybí. Stavba by měla být hotová do konce roku 2029. Náklady na investiční akci poskytne zřizovatel nemocnice, kterým je Ministerstvo obrany. Stavba bude probíhat za plného provozu. Od příštího roku má platit nový stavební zákon, který má především urychlit povolování staveb a tím zlevnit nemovitosti. Podle některých stavebních firm to ale nepomůže. Ministerstvo pro místní rozvoj si stojí za tím, že jednodušší pravidla a sjednocení povolovacího procesu výstavbu urychlí. Česko patří k zemím s nejhůře dostupným bydlením v Evropské unii. Čína a Severní Korea dnes slavnostně otevřeli nový přeshraniční most, který čekal na zprovoznění přes 10 let. Most propojuje čínský a severokorejský břeh řeky Jalu. Slavnostní otevření 3-kilometrového mostu může naznačovat zlepšení vztahů mezi Pekingem a Pchjongjangem a vůli posilovat hospodářské vazby. Česká tenistka Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wuhanu nepostoupila. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 5-7 a 3-6 s ruskou Dianou Šnajdrovou.
9: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne i vám, milí šoféři. Kvůli uzavírce tunelů Pisárky a Hlinky čekejte většinou jen výraznější zdržení na cestě.

0: hradiště do Pisárek od Kohoutovic a Nového Lískovce. Dále na trase z Uherského hradiště na Brno před omezením v Bučovicích se v obou směrech vytvořila asi 2-kilometrová kolona. A na Hodonínskou na trase ze Slavkova u Brna na Kyjov u Archlebova bouralo osobní auto. Skončilo po nehodě mimo vozovku a během vyprošťování vozidla počítejte s omezením. Tak opatrně, šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

Máme čtvrtek 15. října, přesně 12 hodin a 3 minuty. Krásné poledne, dobrou chuť, pokud právě obědváte, vám přeje celý tým Krokodýla. K svátku všechno nejlepší přejeme všem Tereskám, tak jestli nějakou znáte, určitě nezapomeňte a popřejte, protože to stopro udělá radost. No a buďte s námi dál, protože startujeme odpolední vysílání dnešního dne tady u nás na Krokodýlu. No a hnedka na začátek skvělá kapela U2 a Pride, tak si to užijte.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Někdy se sám sebe ptám, kdo jsme? Kde jsme se tu vzali? Kam směřujeme? Jaký má smysl lidská existence? Pak si naleju odpověď a je mi dobře.

0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Kabáti na sever, Krokodýl vaše rádio. My jdeme za našimi nejmenšími posluchači Krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: No a dneska jsme ve školce přímo v Obřanech, no a těch prcků se ptáme, proč nosí holky růžovou?
2: Kdyby šli na nějakou oslavu vidět, jak se ožení, tak si můžou tu růžovou, teda pinkovou barvu natřít.
3: Prostě jí mají rádi a moc jim sluší, protože to je holčičí barva.
4: Protože se jim to fakt líbí a chcou to nosit, tu růžovou barvu na sobě.
0: No to je pravda, holkám prostě růžová pink sluší. Tohle byli naši nejmenší posluchači ze školky v Obřanech v Brně.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Už pro vás chystáme naše chutné snídaně za úsměv.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy Krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
6: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
5: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
7: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
8: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
9: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
1: Radio Krokodýl. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
13: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
14: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
17: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
18: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
1: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

trošku si broukáme s Madonou. Tady je Krokodýl a podzim, který už samozřejmě hýří barvami. A my za okamžik vyrazíme taky s naším krokodýlem mikrofonem do ulic Brna. No a zeptáme se, jak si užíváte podzim i s krokodýlem. A mezi tím Bob Sinclair. Pěkné odpoledne.

I and I to everyone.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tady je Krokodýl. Podzim na Jižní Moravě hraje všemi barvami. No a jestli přemýšlíte, kam vyrazit na příjemnou procházku, máme pro vás jeden netradiční tip. Na brněnském Špilberku totiž nově potkáte mimozemšťana. Jmenuje se Figurt a je z bronzu. Měří zhruba 45 cm a stojí za ním brněnská hvězdárna. No a zajímavost, podle smyšleného příběhu, jeho vesmírná loď havarovala nad Brnem už v roce 1870, takže až vyrazíte na Špilberk obdivovat podzimní barvy, nezapomeňte pozdravit i našeho nového mimozemského souseda tady v Brně.
1: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
2: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
1: A kde to najdu?
2: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
1: A nemáš nějakou slevičku?
2: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
3: Wow, to je pecka! Tenisová sezóna v Brně nekončí.
4: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
3: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
4: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let. Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
5: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
9: Kvalita, inovace a výkon.
10: Dobře, a co ještě?
9: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
10: A teď za výhodné ceny.
9: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
10: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktor i rajdry se zimním příslušenstvím.
9: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
11: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Petra si tady ještě odkašlala.
1: Jsem myslela, že to stihnu.
0: 13. hodina, čerstvé zprávy, vítej, co si dáme.
1: A ve zprávách uslyšíte, kdo opouští kádr hokejové Komety Brno a kdo do něj naopak přichází.
2: Zlato, co máš dneska v plánu?
3: No přece všechno.
4: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýla po 13. Teddy Swims. Bude Dr. Alba. Českých hitů Eva Farná. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pokud se říkáte, jaké počasí nás čeká zítra, tak bude příjemně polujasno, teploty až kolem 19 stupňů.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vytvářet lepší podmínky pro stávající i nové stromy při obnově ulic a veřejných prostranství v historickém jádru Brna má pomoci nová koncepce. Klade důraz například na dostatek místa pro růst kořenů nebo na lepší využívání dešťové vody. Koncepce bude účinná od února příštího roku. V Praze dnes zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan. Bylo mu 83 let. Nejvíce ho proslavili jeho fejetony, které začal publikovat už jako středoškolák. Za svůj život napsal více než tisícovku krátkých humorných textů, založených na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. Poslední rozloučení s Rudolfem Křesťanem bude v pátek 23. října v nové obřadní síni na pražských Olšanských hřbitovech. Na všech německých nádražích a stanicích železniční společnosti Deutsche Bahn začal ode dneška platit zákaz konzumace alkoholu. Německé dráhy se pro něj rozhodly po sérii útoků cestujících na drážní zaměstnance. Nerespektování zákazu chtějí řešit domluvou. V nejhorších případech hrozí vykázání z areálu nádraží, případně trvalý zákaz vstupu. Hokejový obránce Jan Ščotka se po 8 letech vrací do Pardubic. Kometa Brno za mistra světa z roku 2024 získala z Dynama útočníka Tomáše Vondráčka.
2: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší opravní informace, které opravdu využijete. Nezapomeňte na uzávěrku tunelů, ať už je to Pisárecký tunel nebo Hlinky. Štosuje se nám to v celém centru města Brna. No a pokud je míříte, tak pozor, si dávejte taky na Brněnsku, v Rebešově.

0: kde se v Charlické ulici stala dopravní nehoda. No a pokud míříte od Uherského Hradiště na Brno, před omezením v Bučovicích se v obou směrech stvoří kolony zhruba 2-kilometrové, tak pevné nervy.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk. Byl jednou jeden král. Měl dva syny a tři dcery. Až mu na to jednoho dne královna přišla.

0: a jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
1: Ano, stačí se na nás jenom usmát a máte chutné snídaně z Rádia Krokodýl. Za úsměv, takhle to vypadá v ulicích Brna.
2: Snídaně do kolon v pisárkách, tady je to přímo do auta, ladí krokodýla.
3: Dobrý den, děkuju za snídaní, moc nás to potěšilo.
2: A koukám, že to máte i vyladěno.
3: Ano, je to tak, posloucháme krokouše.
2: Výborně, tady vidím dvě jítka.
3: Ano, děcka jedou do školky a do školy je vezu do Kohoutovic tady.
2: Ahoj.
4: Ahoj. Dobré ráno, vždycky o vás jenom slyším v rádiu a teď se mě konečně poštěstila a dostala jsem taky snídaní do auta. Děkuju, Rádio Krokodýl.
1: Zítra chystáme svačinky a naši krokodýlítko vyhlížejte odpoledne u dětské nemocnice.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a jižní Moravy krokodýlítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
6: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na jižní Moravě.
7: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
9: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
10: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
11: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
0: Radio Krokodýl.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
14: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
15: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
16: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
17: Už žádný, mami, restartuj to.
18: Už se mi nesekne při penaltě.
19: Už nespane, když páříme s klukama.
16: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
18: Zbláznili jste se?
20: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
21: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
22: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
23: No jasně, z MND to jde.
22: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
24: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
25: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
24: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
26: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Ano, tady Kroku dílo, tady vaše rádio. A rádio, které rozdává taky vstupenky na brněnskou kometu, tak se nás držte, protože soutěžíme o vstupenky přímo v našem vysílání. No a kdykoliv uslyšíte výzvu moderátora, volejte a jdete na kometu s Krokodýlem zadarmo.
1: Krokodýl fandí brněnské kometě!
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat. Ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarno a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
6: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem. Nejlepší je s Pelikánem.
7: Teda, to se ochladilo.
8: Nakoupíme vitamíny.
7: Tak jo, C-čko, multivitamín.
8: Kapky pro malou, brusinku pro mě.
7: To abych zas vyrazil ven.
8: Nikam nechoď, doplňky stravy objednáme na Green Idea. Mají teď slevu 20%.
7: To je dobrý nápad.
9: Nakupujte na greenidea.cz, protože zdraví je vždycky dobrý nápad.
10: Co to mlsáš?
11: To jsou makronky, miluju je.
10: A odkud jsou?
11: No přeci z Království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
12: Viděli jste někdy klokany v Králově Poli? Nyní přichází ta možnost. Fotbalový artist se téměř po měsíční odmlce vrací na domácí trávník a vyzve soupeře z pražských Vršovic. S viděnou historicky první prvoligové domácí výhry potřebujeme vaši podporu. Artist Brno, Bohemians Praha, sobota 17. října od 15 hodin. Těšíme se na vás.
13: SK Artist Brno.
14: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
15: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
16: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Inscenaci Obraz uvádí divadlo Redota v 19 hodin. Operu Výlety páně Broučkovi nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Drama Oheň a popel nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
1: Radio Krokodýl. Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou.

0: nejlepší hudební mixy po 14. hodině z Krokodýla.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
4: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pátek přinese do Brna na jižní Moravu příjemné podzimní počasí. Ráno bude ještě pořádně chladno. Teploty klesnou ke 3 stupňům. Místy se budou tvořit mlhy. No a během odpoledne se vyjasní a převládat bude skoro jasno. Teploty budou příjemné až kolem 19 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Veselá ulice v centru Brna má dostat novou podobu. Přibudou širší chodníky, až 17 nových stromů, lavičky a prostor pro restaurační zahrádky. S těmito změnami počítá koncepční studie kanceláře architekta města Brna, kterou schválilo vedení města. Proměna se dotkne také části Solniční ulice. Historii Brna i vývoj motocyklového sportu v meziválečném a poválečném období představí výstava Motocykly 6 strojů brněnské historie na hradě Špilberku. Prostřednictvím 6 vozidel z 20., 30. a 40. let minulého století přiblíží atmosféru doby, kdy motorky symbolizovaly rychlost, technický pokrok i dobrodružství. Výstava bude k vidění od 22. října do 9. května. Měnín chystá odstavnou plochu pro vážení kamionů. Obec leží v blízkosti dálnice D2 a chce tak odradit řidiče velkých nákladních aut, kteří si tudy zkracují cestu. Podobný záměr mají ve Znojmě. Kromě transitní dopravy se tam chtějí zaměřit také na přetížené soupravy. Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal za korupční jednání zákaz činnosti ve fotbalu na 15 let a pokutu 150 tisíc korun. Podle komise se provinil v letech 2021 až 2023 v souvislosti se 3 zápasy rezervy ostravského Baníku. Dvakrát přijal úplatek za ovlivnění utkání a jednou si ho nechal slíbit. Vejtasa s trestem nesouhlasí a hodlá se proti němu odvolat.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak nezapomeňte, že v Brně máme zavřené tunely, takže provoz opravdu v Brně na jižní Moravě silný. Počítejte se zdržením v kolonách, obzvlášť v okolí Pisárek a taky v samotném centru města Brna. Štosuje se nám to na kolišti Milady Horákové, ale taky přímo na hlavním nádraží. Komplikace, pozor, policejní hlídky právě teď v ulici Pekařská, no a taky na Úvoze. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: dneška s vámi, tady Krokodýl. Mám pro vás i 125 tisíc korun v soutěži Krokodýlí zvuky. Prachy do tvý ruky, tak se nás držte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Oznámení na vrátnici vysokoškolských kolejí. Prosíme studenty, aby z okna nevyhazovali odpadky. Malé děti je potom sbírají a nafukují.

tak tohle je jeden polibek na Krokodýlo Sixpen on the Richer, jeden slavný hit. Kiss me právě teď na rádiu Krokodýl. Zdravíme taky všechny řidiče, kteří nás poslouchají na cestách. No a máme pro vás jednu dobrou zprávu. Trasa mezi Brněnským Komínem a Žebětínem je teď průjezdná na jedničku, tak pokud míříte i směr Praha, tak doporučujeme přes Komín, Žebětín, vyhnete se i kolonám. Jsme Krokodýl, teď jeden hit na pohodu od partičky Krištof. Život je krásný, tak ať ho máte s vaším rádiem. No a pokud byste chtěli někomu zahrát, dneska po 19. dostanete šanci v hitech na přání. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo, Krokodýl.

0: tohle byl pozdrav pro všechny řidiče krokodiláci. No a teď pozdrav taky i pro vás, co jezdíte MHD. Brňáci, těšte se. Po Brně budou jezdit další úplně nové šaliny. Dopravní podnik totiž chystá velkou obnovu vozového parku. V plánu je nákup 12 nových tramvají a pozor i nové trolejbusy. Takže brněnská městská doprava bude zase o něco mladší. Omladne nám. No a my pro vás máme taky snídaně, ať už do kolon, do aut, nebo i pro vás, co jdete třeba po ulici.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
3: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
2: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
4: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
5: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Už se těším!
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
9: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
13: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
14: Je dobré být spolu.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

vámi kroku udělal tohle vaše rádio, na kterém si můžete vyhrát více než 125 000 korun. I o tom za malou chvíli tady u nás na Krokodýlo.

0: Mr. President, možná tak trošku vzpomínka na léto, na nějakou dovolenou. Že nejsou peníze, máme je pro vás.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Aktuálně 125 tisíc korun za náš tajemný zvuk Rádia Krokodýl, to je on. Ptáme se, co to je. Peníze nejenom na dovolenou, ale i na domácnost pro vás máme. Na lince 603 103 103 jeden z vás dostane šanci tipnout si a vyhrát peníze na ruku. Tady Rádio Krokodýl. Kdo tam odkud, halo? Kdo pak se dovolal do Rádia Krokodýl, halo?
2: Dobrý den, tady Verča.
0: Verčo, zdravím, odkud pak?
2: Volám z Jablonce nad Nisou.
0: No to je hezký, díky, že posloucháte. I přes internet, přes apku Rádia Krokodýl. Tak pojďme tipovat, hádat, co to je.
2: Tak, tipuju, že to je odlupování slupky z mandarinky.
0: Odlupování slupky z mandarinky, že by to bylo ono. Představ si, ani tohle to není, jaj. Tak budeme navyšovat.
2: Dobře, dobře.
0: Zdravíme do Jablonce z Jižní Moravy, díky, že jste s námi. Tak co to může být, krokodýláci?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
5: Děláme vědu srdcem a vy ji můžete zažít na vlastní kůži. Navštivte Týden Akademie věd České republiky od 2. do 8. listopadu a nahlédněte pod ruce vědcům a vědkyním v laboratořích. Více o programu na týdenavčr.cz. Vstup je zdarma.
6: Wow, to je pecka! Tenisová sezóna v Brně nekončí.
5: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
6: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
5: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
7: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
8: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
11: No nekecej.
13: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října.
14: Tak mrkněte na carlingauto.cz.
15: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
16: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
15: A kde to najdu?
16: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
15: A nemáš nějakou slevičku?
16: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
17: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
18: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
19: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
20: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: kroku dílu DJ Bobo, rok 1994. No a Petra k tomu má úplnou vzpomínku.
1: Ano, já vždycky Jirkovi něco řeknu a on mě pak tady nutí to říkat všem.
0: No tak povídej.
1: Ano, já jsem se v roce 94, to mě bylo, nevím, 16 nebo 17, tak jsem se při téhle písničce líbala s jedním klukem.
0: No, vidíš.
1: A může to říct, on už kdo ví, kde je. Václav Vlček se jmenoval.
0: Vidíš to? No toho znám, člověče. Co si dáme do zpráv?
1: A lidé v Brně mohou v sobotu 31. října zažít dvě literární jízdy tramvají, tak i o tom za chvilku.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon. Tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon. Vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon. Velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz
2: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem bude tedy Swims. Go, go, go. Cranberry. Český hitu Sebastian. Je tady 15. hodina.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
6: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekejte polojasno, teploty kolem 17 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vojenská nemocnice Brno připravuje stavbu pavilonu operačních oborů za více než 2 miliardy korun. Pavilon bude zahrnovat třeba centrální operační sály nebo magnetickou rezonanci, která v nemocnici stále chybí. Stavba by měla být hotová do konce roku 2029. Náklady uhradí zřizovatel nemocnice, kterým je Ministerstvo obrany. Lidé v Brně mohou v sobotu 31. října zažít dvě literární jízdy tramvají se strašidelnou tématikou. Veletrh kniha Brno, nakladatelství Host, brněnský dopravní podnik a Janáčkova akademie muzických umění připravili dvě tématické jízdy s knihami Velký atlas brněnských pověstí a strašidel a Krvavý Bronx. Obě jízdy začínají na Mendlově náměstí a je třeba se na ně registrovat na webu knihabrno.cz.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Stavba obchvatu Břeclavy letos nezačne. V lednu, kdy začala soutěž na stavební firmu, přitom ještě ředitelství silnic a dálnic, se začátkem stavby v tomto roce počítalo. Výběr firmy, která obchvat postaví, ale stále neskončil a trvá i vypořádání odvolání proti povolení stavby obchvatu, které Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal letos v květnu. Kanadský hokejový útočník Connor McDavid vládne produktivitě NHL. V šesti zápasech si připsal 17 bodů za 4 branky a 13 asistencí. Nejproduktivnějším českým hráčem je na 31. místě David Pastrňák z Bostonu, který v 7 utkáních zaznamenal 8 bodů za 2 trefy a 6 asistencí.
7: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně si aktuálně postojíte na Bauerově ulici, ve Štířicích, ve Vídeňské ulici v obou směrech, na Opuštěné a na ulici Zvonaška a stejně tak na Herštické. V Hodoníně v Brněnské ulici ve směru na Dubňany došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Počítejte se zdržením v obou směrech. Na hlavním tahu z Brna na Uherské Hradiště před Bučovicemi vás zbrzdí práce na silnici. Kolony jsou tam také v obou směrech. Na příjezdu do Jihlavy od Kostelce v místě dopravního omezení bourala 4 osobní auta. I tam se připravte na zdržení. A ještě na D1 před omezením na 111. kilometru ve směru z Prahy na Brno je 4,5 kilometru dlouhá kolona. Pro Rádio Krokodýl.

0: Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

Jirka s vámi, tohle je vaše rádio a rádio, které pro vás má chutné snídaně za úsměv i o tom za malou chvíli. No a mezi tím Cranberries, Dreamers.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Zvoní telefon, zdvihne jej Karlík a z telefonu se ozve: prosil bych hlavu rodiny. A jakou? Titulární nebo faktickou?

0: Tennis Wims, Tones and I, David Guetta, Gone, Gone, Gone, Krokodil. Máme chutné snídaně.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
0: Toto voní krokodiláci. Ano, chutné snídaně z rodinné pekárny Kluhanek a Drápal. Výborné makové buchánky.
2: Snídaně do kolon v pisárkách, tady je to přímo do auta, ladí krokodýla.
3: Dobrý den, děkuju za snídaní, moc nás to potěšilo.
2: A koukám, že to máte i vyladěno.
3: Ano, je to tak, posloucháme krokouše.
2: Výborně, tady vidím dvě dítka.
3: Ano, děcka jedou do školy, do školky a do školy je vezu do Kohoutovic tady.
2: Ahoj.
4: Ahoj. Dobré ráno, vždycky o vás jenom slyším v rádiu a teď se mě konečně poštěstila a dostala jsem taky snídaní do auta. Děkuju, Rádio Krokodýl.
0: Snídejte s námi. Snídaně pro dobrou náladu za úsměv. S krokodýlem. No a pokud se říkáte, kde budeme zítra, tak zítra to budou svačinky odpoledne u dětské nemocnice v Brně.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
6: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
7: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
9: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
10: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
11: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto. Opravdový přítel vaší Toyoty.
1: Radio Krokodýl.
7: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
12: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
13: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
14: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700 304 452 700.
15: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: Ne. Ne.
17: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
16: pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
18: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
19: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
20: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
21: Je dobré mít přítele na celý život.
22: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

jste s Krokodýlem. A taky velký úspěch pro Brno a českou hudbu. Brněnský zpěvák Pietro Falcone, vlastním jménem Petr Jestřáb, se probojoval mezi 20 finalistů Mezinárodního hudebního festivalu v italském Sanremu. Už 23. října tam vystoupí se svou autorskou písní Piove, tedy prší. To ale může zveřejnit až po soutěži, my si proto teď pustíme jeho starší skladbu Waiting for the Rain a Pietrovi držíme palce, ať v Itálii zazáří Brno. No a tady už je na rádiu Krokodýl. Přejeme příjemný poslech, tohle je Pietro Falcone na Krokodýlu.

Tak to byl Pietro Falcone a jeho Waiting for the Rain, brněnský zpěvák, který už 23. října bude reprezentovat českou hudbu na mezinárodním festivalu v italském Sanremu. Probojoval se mezi 20 finalistů a my mu samozřejmě držíme palce, ať je přiveze do Brna pořádný úspěch.

0: Station. No a teď tip na levný benzín.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Tip na levný benzín tady v Brně okolí, ano, dáváme vám tipy, kde pěkně ještě levně natankovat. Dneska vybíráme benzín za 43,50, naftu za 45,50. Je to čerpací stanice Zerogas v Lipůvce, silnice 43.
1: Šetříme s krokodýlem. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
4: Kvalita, inovace a výkon.
3: Dobře, a co ještě?
4: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
3: A teď za výhodné ceny.
4: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
3: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktory i rajdry se zimním příslušenstvím.
4: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
5: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat. Ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarno a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
6: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem. Nejlepší je s Pelikánem.
7: Co to mlsáš? To jsou makronky. Miluju je. A odkud jsou? No přeci z Království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
8: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
9: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
10: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
11: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: hodiny stmívání, teď už 16. hodina, Petra dorazila, budou čerstvé zprávy, o čem pak?
1: Hezké odpoledne a některé tramvaje budou o tomto víkendu jezdit jinak, podrobnosti si o tom řekneme za chvilku.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýl hit za hitem. David Guetta. Půjdou Roxette. Šinesky víno. Je tady 16. hodina.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
7: Barco. Výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: výrazně snížilo vypařování vody z půdy, na přelomu tohoto a příštího týdne může výjimečné či extrémní půdní sucho, tedy dva nejhorší stupně, postihovat bezmála třetinu Česka. Vyplývá to z údajů, které zveřejnili vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd na webu projektu Intersucho. Slovensko značně omezí komerční množení psů a koček. Výjimku ze zákazu budou mít zejména chovatelé registrovaných čistokrevných plemen. Plyne to z návrhu zákona, který dnes schválila slovenská sněmovna. Ministr zemědělství Richard Takáč letos na jaře uvedl, že Slovensko je v Evropě nejhorší zemí z hlediska tzv. Množíren. Hokejový obránce Jan Ščotka se po 8 letech vrací do Pardubic. Kometa Brno za mistra světa z roku 2024 získala z Dynama útočníka Tomáše Vondráčka.
1: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Jsme na silnice, víme, jak to jezdí.
4: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. 5-kilometrová kolona je na D1 před sjezdem na Jihlavu, před omezením na 111. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Na průtahu Znojma na vídeňské třídě u čerpací stanice došlo ke srážce 4 osobních aut s motorkářem. Provoz je tam vedený kyvadlově, probíhají tam vyprošťovací práce. Počítejte se zdržením v obou směrech. Na hlavním tahu z Brna na Uherské Hradiště je přerušovaná kolona před Slavkovem. Před Bučovicemi vás pak zbrzdí práce na silnici a kolony tam jsou v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jste s krokodýlem tady vaše rádio, za okamžik brněnské Hantec, no a dorazí taky kolega Petr Holík, Žánek Hlaváček, tak si dáme do toho jedno víno.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jedou dva Moraváci lodí do Ameriky. Jakmile vyplují, připíná si Karel na hruď velkou jedničku. Na co to máš? To jsi neslyšel, že při námořních neštěstích zahyne každý druhý pasažér?

0: Hezké čtvrtek, krokodýláci z 90. Rok se ti, how do you do, nice to meet you, doufám, že to máte dobrý, že nejste moc zasekaní.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A tak nejenom na objízdné trasy a do kolon s krokodýlem Brněnské Hantec, takže Džanku, zdarec.
2: Zdar, jak svíja z krok sníkalo, hosci. Gomete, co to je, takové fusec na flintě?
0: To je takový obrat, na které chodí skoro každé v Brně, většinou borci chodí, že jo, ale i babi samozřejmě. Zbrojovačky, ve štatlu nás to napůl vytrápilo.
3: Fotbal na zbrojovce. Fusit na flindě, tak to je porožka na pistoli. Flinta, ta flinta, fusit ve fusakle. Ne, počkejte, to může být, já si myslím, že to bude vák na pušku.
4: Tak to je fotbal zbrojovky.
0: Vak na pušku, ještě, že ta poslední koc to zachránila. Takže zdravíme všechny střelce, jo, ať už střílíte jakoukoliv disciplínu, třeba trap, Jirka Liptá, Kraj Hradice, David Kostelecký, Holasice, kluci, pěkný odpoledne, doufám, že jste se pobavili. No a posíláme další superpecku, nejenom střelcům, Martina Solveiga.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A těšíme se na snídaně.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
6: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
5: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
7: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
8: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
9: Přijela maminka.
8: Svoji tašku Tondach nakoupíte už nyní v prodejnách Pro X 2000. Pro X 2000.cz. Vše pro vaši novou střechu.
1: Radio Krokodýl.
10: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
11: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
10: A kde to najdu?
11: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
10: A nemáš nějakou slevičku?
11: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
12: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
13: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
12: No nekecej.
13: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října.
14: Tak mrkněte na carlingauto.cz.
15: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
16: No jasně, z MND to jde.
15: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
18: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
17: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
20: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
19: Dnes musíte vybrat.
20: Mám tady pro vás předvýběr a
19: rozšíříme
20: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
19: Ale je to na
20: vás.
21: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
22: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
23: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Zbláznili jste se?
3: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
4: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.

Pohodový čtvrtek s krokodýlama, zvlášť na silnice, protože je znát ten čtvrtek, je tam hustější provoz a pomalejší průjezdy proti středě, tak ať se vám to daří vybalancovat. Průjezdy a hlavně příjezdy na čas. Si říkám, ještě, že Kometa hraje doma až v neděli. Držte vlnu, mám poslední dva lístky na Liberec a teď si dáme Carly Rae Jepsen. Dobré odpoledne a pevné nervy do kolon.

0: Hit za hitem.
1: Radio Krokodýl.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Jo, krokodýlaci to dáme, i ten provoz to prostě hravě dáme. 16.38, Miraj, krokodýl, tady dolů klukům do pizzerky Vítkovi s Petrem, pěknou službu s krokodýlem a jdeme za kometákama.
1: Kometa, krokodýl, krokodýl.
0: Poslední dva kusy na neděli krokodýlaci z těch asi 20, co jsme tady měli, takže modro-bílá rodino. 603, 103, 103. Faníme brněnskému hokeji na rádiu Krokodýl. Jsme zvědaví, jak to dopadne. Zítra máme rytíře. Hrajeme na jejich ledě od 18 hodin. V neděli přijedou bílí tygři sem do Brna. Haló.
2: Haló, haló.
0: Haló, kdo je tam? Kdo je tam? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Kdo je tam?
2: Krajda. Krajda, David.
0: David, jo, David Krajda.
2: Jo.
0: Dobrý, Davo, pěkný odpoledne, Peťan, ahoj, vítám tě.
2: Pěkný odpoledne do krokodýla.
0: Jak se máš v tom provozu, seš už v pohodě nebo furt ještě jedeš?
2: Zrovna parkuju před barákem. Pěkně. A projel jsem Brno od Výškova úplně famózně.
0: Famózně? Co to znamená?
2: No, že žádný zácpy, nic.
0: Fakt? Pěkně.
2: Prostě klídek.
0: Pěkně.
2: Naštěstí teda, musíme to zaklepat.
0: Musíme zaklepat, přesně. Takže hele. Jsem rád, doufám, že se to podaří dalším mnohým, a ne jedincům, ale třeba stovkám řidičů. Kometa v neděli.
2: No,
0: bílí tygři proti ním. Jak to dopadne ten zápas podle tebe?
2: No, já si myslím, že bude to těsné, ale vyhrajeme.
0: Kolik?
2: O dva góly.
0: Kolik? 4-2?
2: 4-2.
0: Děkuju, 4-2. To je i můj tip. Prosím tě, pojď nám ukázat, jak budeš povzbuzovat. Davo, jedem. Ole, kometa!
2: Ole, kometa, nebo vyhrajem. Dneska tady vyhrajem,
0: ole, kometa. Pěkná práce, gratuluju, máš dva lístky, mimochodem poslední z těch mnoha, tak doufám, že ty hlasivky budou fungovat i v neděli jako právě teď. Posílám ti další písničku a přeju ti pěkný čtvrtek, měj pohodu doma.
2: Děkuji moc a přeji pěkný zbytek dne.
0: Děkujeme, zdarec.
2: Zdarec.
1: Krokodýl fandí v brněnské kometě.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
5: Děláme vědu srdcem a vy ji můžete zažít na vlastní kůži. Navštivte Týden Akademie věd České republiky od 2. do 8. listopadu a nahlédněte pod ruce vědcům a vědkyním v laboratořích. Více o programu na týdenavčr.cz. Vstup je zdarma.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Unihobby by slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
10: Viděli jste někdy klokany v Králově poli? Nyní přichází ta možnost. Fotbalový artist se téměř po měsíční odmlce vrací na domácí trávník a vyzve soupeře z pražských Vršovic. S viděnou historicky první prvoligové domácí výhry potřebujeme vaši podporu. Artist Brno, Bohemians Praha, sobota 17. října od 15 hodin. Těšíme se na vás.
11: SK Artist Brno.
12: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
8: Pozor, pozor, zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Náš výkup je teď totální hardcore.
16: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
18: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
17: No nekecej.
18: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
19: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Klasické energetické krokodiláce. Minuta do páté odpolední. Shepard Geronimo a zprávy s Petr Watchem.
1: Hezké odpoledne. Dopravní podnik města Brna vypsal dvě velké veřejné zakázky. I o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Inscenaci Obraz uvádí divadlo Redota v 19 hodin. Operu Výlety páně Broučkovi nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin.

0: Hrajeme vám hit za hitem.
1: Jo, dobrý, je to i tady na Krokodýlu. Mimochodem 5 odbylo. Dáme Rockyho trojku Survivor. Hodíme si tam Se Laví a Půlnoční hřích. A trošku to přivostříme, připepříme, budou kořenky Wannabe.
2: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Krásné odpoledne, zvláště pokud jste na nějaké venkovní aktivitě, to počasí venku je boží a bude i zítra. Aktuálně Brno 15 až 17, Šepkovice jsou na 14, Vežďáře je to sice jenom 11, ale je tam fakt hezky, píše Péťa. Pátek jasný, odpoledne na Moravě 17, na Vysočině 15 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je 5, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Dopravní podnik města Brna vypsal dvě velké veřejné zakázky na nová vozidla. První se týká dodávky až 40 kusů obousměrných velkokapacitních tramvají v odhadované hodnotě 3,6 miliardy korun, tedy až 90 milionů za jednu tramvaj. Druhá soutěž se týká stejného počtu bateriových trolejbusů za předpokládanou cenu 800 milionů korun, tedy až 20 milionů za kus. Vytvářet lepší podmínky pro stávající i nové stromy při obnově ulic a veřejných prostranství v historickém jádru Brna má pomoci nová koncepce. Klade důraz například na dostatek místa pro růst kořenů nebo na lepší využívání dešťové vody. Koncepce bude účinná od února příštího roku. Maximální přípustná cena nafty zítra vzroste o 14 haléřů na 48,77 za litr a dostane se na nejvyšší úroveň od začátku října, kdy začala současná regulace. Cenový strop na benzín se naopak oproti dnešku sníží o 39 haléřů na 46 korun a 72 haléřů za litr. Omezení cen se nevztahuje na prémiová paliva. Česká tenistka Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wuhanu nepostoupila. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 5-7 a 3-6 s ruskou Dianou Schneiderovou.
5: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Doprava v Brně čtvrtým dnem v režimu SO, hra o přežití. A Martina má podrobnosti.
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně na Sportovní ulici směrem na Vinohrady bourala dvě osobní auta, zasahují tam záchranné složky a provoz je omezený. V Brně v ulici Cejl u křižovatky se Soudní došlo ke střetu osobního auta s jednokolkou. I tam zasahují záchranné složky, dejte tam pozor. Na Brněnsku mezi Vranovicemi a Velkými Němčicemi u odbočky na Uherčice se střetlo nákladní auto s traktorem, projedete Kyvadlově. Na dálnici D2 na 8. kilometru ve směru z Brna na Bratislavu došlo ke střetu nákladního auta s autobusem. Kolona se tam netvoří. Nesouvislá kolona vás ale čeká na D1, a to před Jihlavou směrem na Brno mezi 105. a 114. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Hezké čtvrteční odpoledne všem s krokodýlem přeje Peťa Nohlík a zvláště vám, co teď místo, abyste se nervovali s volantem v ruce, ležíte třeba na masérském stole, pěkně si to užíváte. Zdravíme maséry, masérky a ptáme se i Zlatíček, děcka, co to je masáž a proč chodíme na masáže?
1: Kdyby se nešli vymasážovat a bolely by je záda, a tak by řekli, a moje záda.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: po uši.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Babi, jak jsi přijela? Vlakem, jako vždycky. Vidíš, tati, a ty si říkal, že ji přinesli všichni čerti.

Hit za hitem. Radio Krokodýl. We'll be right back.

0: Já tě budu pořád milovat, krokodiláci. Whitney Houston, Zlatíčka.
1: Zlatíčka, Rádia Krokodýl.
0: Zlatíčka, to jsou ta, která budeme vždycky milovat, že? Naše děti. Musím zamávat mým třem chlapečkům, popřát všem dětem krásné odpoledne. A teď pozor, otázka na lesné padla u Zlatíček na masáže. Máme spoustu masérů teď u rádia, všecky zdravíme, maséry, masérky, ty tantrické kouzelníky. A děcka, co to je masáž a proč chodíme na masáž, víme?
2: Kdyby nešel na masáž, tak by ho boleli záda a kdyby šel, tak by ho neboleli. A toho se leží a masíruje se na kápání.
3: Na masáži se dělá, se masírujou záda, takže to znamená, že se tam musí ležet a být potichu.
4: Kdyby se šli vymasážovat a bolely by je záda, a tak by řekli, a moje záda.
0: No kdyby děcka jenom záda, že jo, protože to má spoustu benefitů. Jsou tam fyzické přednosti, psychické a celkové přednosti, že to uvolní svaly, zlepší prokrvení, posune se flexibilita, regenerace i trávení. A hlavně potom se snižuje stres, lépe pak spíte, ulevíte si od bolesti hlavy, takže některé už jsme motivovali a i sem začínáte psát, že byste si dali třeba dvouhodinovou masáž. No tak je vám přáno, si to vykomunikujte a šup na to.
1: Zlatíčka, Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Dobrá masáž, dobrá pizza, že kluky, zdravíme do Vice City. Jako Vítku, fakt velká dobrota, děkuju. A k tomu třeba ještě dobrá snídaně.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
6: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
7: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
9: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekonomy.cz. S námi si to užijete.
10: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
11: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
12: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
13: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
14: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penaltě.
15: Už nespane, když páříme s klukama.
14: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
17: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
18: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
19: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
20: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil, ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat, ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarnu a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
23: Je dobré mít parťáka při práci.
24: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krištof, stále hity půlnoční hřích a do půlnoci pambu zaplať. Dneska ještě furt daleko stihnete spoustu věcí, krokodýláci, třeba zvládnout nějaké resty. Čas 17.39.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
3: Autocentrum Opportunity, Sedláčkova 10, Brno Líšeň.
4: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon, tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon, vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon, velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
7: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
6: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
7: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
8: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
9: Co to mlsáš?
10: To jsou makronky. Miluju je.
9: A odkud jsou?
10: No přeci z království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
11: Cirkus Prince v Brně. Zažijte jedinečnou show pro celou rodinu. Čeká vás lachtaní show, papoušci, zebry, velbloudi, úžasní artisté, akrobaté, žongléři a fascinující laserová show. Cirkus Prince v Komárově až do 8. listopadu. Více informací na Facebooku a Instagramu Cirkusu Prince.
12: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
13: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
14: Už se těším!
15: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
16: Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl za 2:18, tohle je pro všechny super dívky, co jsou právě teď u Krokodýla. To znamená pro lačové debrecinky, jak by řekl Janek Hlaváček, jinak tady je Peťan, připravená je Petra, zprávy budou o čem?
1: Hezké odpoledne, vojenská nemocnice chystá stavbu nového pavilonu, i o tom za chvilku.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Kvalita, inovace a výkon.
4: Dobře, a co ještě?
3: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
4: A teď za výhodné ceny.
3: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
4: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktor i rajdry se zimním příslušenstvím.
3: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 6:06, Easy, Faith No More. I'm easy like Sunday morning. Budeme si zpívat Krokodýláci, těším se na to. Dáme tam Calm Down. Taky bude Ignore.
7: A ty jsi mi dala Ignore, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá dospělá?
0: A doufám, že nikdo nemáte Ignora, že ho má jenom Pokáč. A bude Robbie Williams, Love My Life. Právě teď je přesně 6.
8: I love my life.
9: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
10: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 18. hodina.

0: tramvají se strašidelnou tématikou. Veletrh kniha Brno, nakladatelství Host, brněnský dopravní podnik a Janáčkova akademie muzických umění připravili dvě tematické jízdy s knihami Velký atlas brněnských pověstí a strašidel a Krvavý Bronx. Obě jízdy začínají na Mendlově náměstí a je třeba se na ně registrovat na webu knihabrno.cz.
1: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
0: Stavba obchvatu Břeclavy letos nezačne. V lednu, kdy začala soutěž na stavební firmu, přitom ještě ředitelství silnic a dálnic, se začátkem stavby v tomto roce počítalo. Výběr firmy, která obchvat postaví, ale stále neskončil a trvá i vypořádání odvolání proti povolení stavby obchvatu, které Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal letos v květnu. Kanadský hokejový útočník Connor McDavid vládne produktivitě NHL. V šesti zápasech si připsal 17 bodů za 4 branky a 13 asistencí. Nejproduktivnějším českým hráčem je na 31. místě David Pastrňák z Bostonu, který v 7 utkáních zaznamenal 8 bodů za 2 trefy a 6 asistencí.
2: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: 18. hodina, to znamená odpolední dopravní špička, je relativně na ústupu a dá se říct, stručně řečeno, že vlastně sice máme kolony, ale jinak je relativně klid bez většího bourání, že, Martino?
4: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Kolona vás čeká na D1 před Jihlavou směrem na Brno mezi 107. a 111. kilometrem. Dvoukilometrovou kolonu čekejte před Brnem na dálnici D2 směrem od Bratislavy a zhruba kilometrová kolona je před Mikulovem směrem od Vídně. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Příjemné pozdní odpoledne vám všem, krokodýláci, ať se máte ideálně pohádkově, jako byste si právě dali pohádkovou snídaní anebo pohádkový koláč. Ano, i takové dáváme v rámci našich snídaní za úsměv a kde budou zítra, se dozvíte už brzy v této hodině.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl.

0: Jo, to je zabanovaný, pokáž si ignorem. 18 hodin 22 minuty, krokodiláci, doufám, že vy s banama nemáte žádný problémy, že jste v pohodě, jedete nejenom po silnici.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokolí.
0: Ať vám to jede, jako nám to jede každý ráno, když rozdáváme chutné snídaně za úsměv. Je to zadarmo z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Dneska se rozdávalo do kolon.
2: Snídaně do kolon v pisárkách, tady je to přímo do auta, ladí krokodýla.
3: Dobrý den, děkuju za snídaní, moc nás to potěšilo.
2: A koukám, že to máte i vyladěno.
3: Ano, je to tak, posloucháme krokouše.
2: Výborně, tady vidím dvě dítka.
3: Ano, děcka jedou do školy, do školky a do školy je vezu do Kohoutovic tady.
2: Ahoj.
4: Ahoj. Dobré ráno, vždycky o vás jenom slyším v rádiu a teď jsem mě konečně poštěstila a dostala jsem taky snídaní do auta. Děkuju, Rádio Krokodýl.
0: Je super se potkat, je super se vidět, jako má to velkou magii a zvláště, když máme takový dobrý buchty. Koláče, pohádkové, jo, bochánky, no, jsou připravené i na zítra. Zdravíme do rodinné pekárny Kulhánek a Drápal, kuchaři už jsou vybucani, už jdou na to. A my zítra ráno budeme ty jejich dobroty rozdávat u dětské nemocnice v Brně.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
6: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. Bruno Family Park CZ.
5: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
7: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
8: Za vším hledej menu. Na Rádio Krokodýl. V Brně a okolí se dá nejíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na Rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
1: Rádio Krokodýl. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Pozor, pozor, zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
5: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
10: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
14: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
13: Dnes musíte vybrat.
14: Mám tady pro vás předvýběr a
13: šíříme
14: výběr. Dvojnásobíme investice.
15: Přijmete to riziko?
13: Ale je to na
16: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
18: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

6 hodin 34 minuty a tohle je Robbie Williams v momentě, kdy zase našel cestu zpátky k sobě do své síly a začal zase milovat svůj život. Doufám, že jste právě v takové poloze krokodýláci a máte se s náma náramně. Dáme si kabáty a Šamana. Dobrý podvečer všem.

0: Krakolíl stále hity teď hlavně tam, kde bývá často chladnou od vody, takže tady u nás největší nádrž je samozřejmě Brněnská přehrada. Takže zdravím srdečně Toma, doufám, že Taylor Swift potěšila Fate of Ophelia. A mimochodem, máme to s Vervou ten čtvrtek, Verva Litvínov doma hostí Mountfield Hradec Králové. Předehrává se dneska, Kometa hraje až zítra na ledě Rytířů v Kladně. Aktuálně Verva méně, Mountfield více, je to 1-2 v polovině zápasu a my budeme mít pro vás více dneska v písničkách na přání už za 20 minut. Tak přejeme krásný, příjemný, pohodový čtvrteční podvečer s krokodýlem.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Teda, to se ochladilo.
4: Nakoupíme vitamíny.
3: Tak jo, C-čko, multivitamín.
4: Kapky pro malou, brusinku pro mě.
3: To abych zas vyrazil ven.
4: Nikam nechoď, doplňky stravy objednáme na Green Idea. Mají teď slevu 20%.
3: To je dobrý nápad.
5: Nakupujte na greenidea.cz, protože zdraví je vždycky dobrý nápad.
4: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
6: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
4: A kde to najdu?
6: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
4: A nemáš nějakou slevičku?
6: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
7: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
8: Děláme vědu srdcem a vy ji můžete zažít na vlastní kůži. Navštivte Týden Akademie věd České republiky od 2. do 8. listopadu a nahlédněte pod ruce vědcům a vědkyním v laboratořích. Více o programu na týdenavčr.cz. Vstup je zdarma.
9: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům.
11: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
13: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
14: Jo, jo.
13: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
14: Co mě zrovna napadne?
15: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.

0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky vedle.

0: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
1: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hit.
6: 19. právě odbí krokodýláci. Fantastický čtvrteční večer všem. Začíná to být takové jakési ponuré, zatažené, černé bude noc, že jo, za pár hodin, tak my si to trošku rozsvítíme a bude to krásně růžové. Pink, pokud máte růžovou na sobě, tak super, bude nám to pěkně ladit.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
6: Tak hodin 19, teplota jde dolů, takže v Brně jsme už někde mezi 12 a 14 stupni Celsia a zítra se těšíme, že pátek bude jasný, slunečný, usměvavý. Bude vám to dělat dobře a odpolední maxima budou na Moravě až 17 stupňů Celsia. Vysočina se může těšit na nějakých 15. No a tady jsou hlavní události 15. říjnového dne.
4: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
7: Veselá ulice v centru Brna má dostat novou podobu. Přibudou širší chodníky, až 17 nových stromů, lavičky a prostor pro restaurační zahrádky. Proměna se dotkne také části Solniční. Historii Brna i vývoj motocyklového sportu v meziválečném a poválečném období představí výstava motocykly 6.

0: Morava už trošku lépe, i když... Martino?
1: Pěkný večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 u Brna na 198. kilometru ve směru od Vyškova nabouralo osobní auto do dopravního značení. Je tam zhruba kilometrová kolona. V Jihlavě na náměstí Svobody u křižovatky se Fráznou ulicí bourala dvě osobní auta. Nehodu tam šetří policie a provoz je omezený. A pozor, dejte ještě na Břeclavsku mezi Kosticemi a Tvrdonicemi, kde je na vozovce rozlitý olej. Pro Rádio Krokodýl z Global Asistanc Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Klid no jízdu s vaším rádiem s krokodýlem, za náma doprava Martina Podleska a mimochodem Anastasia dneska Brno zatleská. Takže hezký čtvrteční večer, ať míříte domů z práce, na koncert Anastasia, nebo jste byli za sportem, zahrát si tenis, golf, šipky, baseball, nebo jste byli třeba bruslit, nebo na atletice, krokodýláci. Doufám, že jste si to užili velice, čekají nás písničky na přání.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Jo, dobrý večer všem s Krokodýlem, ať to máte tak, že teďka jdete sami, s dcerou, s synem, s celou rodinou. Máme radost, že to je každopádně s Krokodýlem. 7 hodin 8 minut, tady je Petr. Dobrý večer na Moravu Vysočinu. Jdeme na telefon, protože to furt zvoní tady. Písničky na přání, kdo je začne dneska? Halo, dobrý večer.
2: Ahoj, Petr, tady Tom Prigl.
1: Nazdar, zdravíme Prigl, čau Tomáš.
2: Slyšel jsi
1: dneska Fate of Aphelia, slyšel jsi?
2: No právě, že jsem to neslyšel, protože jsem něco dělal a u toho rachodu to nešlo nějak slyšet.
1: Tak no, šlo tak to asi 20 minut zpátky, Tomino, takže prosím tě, bylo to tam pro tebe i s pozdravem na Prigl. Doufám, že se tam máte krásně, že tam není moc velká zima od té vody, co?
2: No je tam chladno, no já jsem to asi 5 minut od vody, já jsem na nějakým koupit, no.
1: Takže... Dobře, takže prosím tě, co si pustíme, aby jsme se zahřáli u té vody?
2: Ophelia. Dáme Hypnotize.
1: Dáme Hypnotize, dobře, abo Hypnotize bude pro tvý synátory, pro Honzika, no, s Davidkem.
2: Honzik, David, dám Zenda, Brambora, policajt, Krkoviškovi, Kocourek, Pejta, Migolík,
1: děkuju.
2: Krokodil, a můžeme ještě Petra, Paťa, Petr a Doslavko, do Bezviče a vítají, je to jedno.
1: Prostě. Jasný, já, super, super. Jasný, ale Vánoce tady budou zanedlouho, takže prostě klidně bys mohl. Krásný večer, pohodu, stále dobrou teplotu i uchladné vody. Hezký večer na Prigl, ahoj.
2: Děkujeme, čau,

0: Viděnou, naslyšenou, krokodýláci písničky na přání. 19 hodin, 19 minut, teď tam bylo i 19 sekund. Pokud máte vedle sebe někoho 19-letého, třeba svoji milenku, teda vlastně svoji dceru, tak si s ní užijte krásný večer.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
3: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
4: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
7: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
8: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
1: Rádio Krokodýl. Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
9: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
10: Už se těším!
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
13: Je dobré mít dobré přátelé.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
14: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Pohodu všem s Krokodýlem. 7:45. Pryč. Stále to zvoní na našem studiovém telefonu 603-103-103. To kdybyste si taky chtěli zlepšit náladu nějakou dobrou písničkou a někoho potěšit. K narozeninám, k svátku, z lásky. Jenom tak, třeba jenom tak. A nebo na ochranu naší lásky našim andělům. Dobrý večer.
15: Dobrý večer, tady Pavel Jenča.
0: Výborně, pán andělů, krásný večer do Mezříče. Pavlíku, nazdar, nazdar, ahoj. Jak se tam máš a koho dnes pozdravíš? Povídej.
15: Tak takový normálně, no.
0: U nás taky normálně, ale jsme rádi, že tě slyšíme. Koho pozdravíme dneska, řekni.
15: Dneska pozdravíme samozřejmě dvě Zuzanky, jednu z Velké Bíteši a jednu z Brna, Martinu, která je z Prahy.
0: Ano.
15: Kterým jsem měl zakázáno hrát, ale samozřejmě všem děkuju za to, že dneska ta z Velké Bíteši už mě po třetí vezlo paní zářičně hodná.
0: Děkujeme.
15: Děkuji moc, potom bych chtěl zahrát do Velké Býteše s Andílkům, potom do Velkého Mezeříčí, do Brna a do Slavkova. Všechny zdravím moc a zdravím všechny ty lidi, kteří mě mají rádi, kteří mě měli rádi, kteří mě dva roky dneska už pomáhali jezdit. A chtěl bych ještě se paní a pana Liškovi, kteří mě vozili skoro každý den.
0: Liškovi, moc děkujeme a krásný večer vinšujeme, musíme si pomáhat, mějte se, ahoj.
16: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci,

0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Tak zatancuj si so mnou, moje anděli, modrooky, alebo hnědooky, nebo zelenooky, nevím, jak to máte, krokodýláci, ale to bylo každopádně od pána andělů aktuálně. Půl osmá za minutu a půl a zase je někdo na telefonu. Žadatel o nějakou super pecku z krokodýla a je jim. Kdo? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Mare.
1: Mari, no nazdar do Die. Jak je v Die, prosím tě, už jsi zdravé?
2: No, ještě ne.
1: Jak ještě ne? Já už se těším, kdy přijedeš s tím vídeňským salátem do frasa.
2: No, no, no, chtěl bych.
1: Mari, já se ho asi nikdy nedočkám.
2: Jo,
1: s tebou je to komplikované, člověče.
2: Přijedu, dám vidět.
1: Budeme rádi, prostě. Tak, co si dáme hezkýho Mari zahrát dneska z Die, co?
2: No, mně se strašně líbí Mabel, Disco.
1: Tak si dáme.
2: Děkujeme.
1: My moc děkujeme. Jak se má Miluška, dáme to i Milušce?
2: Ano, dáme.
1: Výborně, co pejsci, jak jsou na tom pejsci?
2: No, tak no. Řádijou.
1: Kolik jich tam vlastně máš těch pejsků? Dva?
2: No, jednoho, protože ten mě umřel už kdysi, no.
1: Ježiš, kudáček maličký, no. Tak prosím, tak ať řádí aspoň ten jeden, běž si vyřádit ty na Milušce, uzdrav se, rozumíš, procházka na zdravém těle je lepší, jak procházka na zdravém vzduchu. A pak mě udělej ten vídeňský salát a naklapeš nejpozději příští týden, jasný?
2: No, ano.
1: Krásný večer, měj se, ahoj.

0: minutě jako zamilovaný song, to je Selena Gomez, Krokodýlí čas, 19.39, přesně při čtvrtku 15. říjnu, kdy to už rozjíždí tady v Brně Anastasia a prý sestoupila k brněnským divákům rovnou z nebes. Takže zdravíme Richieho, který je takovým naším fotoreportérem v místě koncertu a my si ještě chviličku dáme prostor, abyste si mohli objednat písničku na čísle 600 300 303. Jsme Krokodýl, hrajeme na přání, dobrý večer.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon, tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon. Vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon. Velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
3: Viděli jste někdy klokany v Králově poli? Nyní přichází ta možnost. Fotbalový artist se téměř po měsíční odmlce vrací na domácí trávník a vyzve soupeře z pražských Vršovic. S viděnou historicky první prvoligové domácí výhry potřebujeme vaši podporu. Artist Brno, Bohemians Praha, sobota 17. října od 15 hodin. Těšíme se na vás.
4: SK Artist Brno.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Rádio Krokodýl.
8: Rádio Krokodýl.
7: 99. It's my... Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky.

0: Krásný večer, krokodiláci, pro všechny depešáky, hlavně ke křížům, do Tvarožný, pro Peťase a pro všechny, co byli na úplně prvních depešácích, když hráli, koncertovali v Praze. Enjoy the silence.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Dneska je 15.10., včera bylo 14.10. a proto krásný večer všem s krokodýlem, zvlášť pro oslavence říjnové, co mají na svém narozeninovém dortu pětku. Takže pozdravíme všechny takové klikaře, superházenkáře a sousedovic Bětku. Mimochodem Bětuška 25 slaví, to je taková šťabajzna, šťavnatá. Jenom o chlup starší je Zdenek Klika, tak ať si kdo chce, co chce říká, je tu gratulka od Peťana Holíka. Štěstí, zdraví, hlavně to zdraví, ať tě Zdeny, ty schůze, co děláte pravidelně v tom Jakoby, ve štatlu, kde sídlil kdysi krokodýl, ať tě i házená baví, ať si kdo chce, co chce říká. Pozvedněme žvodečku, ať je ti jak ve 20 zdraví, síla, touha, chuť, vyladěné borec, klikař, k tomu čupra, házenkář, takovej ty stále buď. Pro tebe teď Highway to Hell. Domů k počítači, ať seš jako v rauši. Všechno nejlepší, kamaráde.

0: Specialita do pekel, Highway to Hell, protože Zdeněk Klikalo, slavenec měsíce října, slaví krásnou pětečku, tak jsme pozvedli vodečku a na schůzi ji přidáme i k pivečku. A oslavíme to, jakoby, ať se síla, radost, spokojenost u tebe z Deny násobí. Kamaráde, ať to jde v práci, ať to jde doma s rodinou, ať to jde ve fitku. Přeje Petr Holík z Krokodýla, ať tě provází stále radost a síla, kamaráde. Hezký večer.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Sakra, letí to za 10.08, jdeme na posledního gratulanta, nebo objednavatele, nebo někoho na telefonu. Halo, kdo tam je, dobrý večer?
2: Zdar, Peťo, ne.
0: Nazdar, zdar, Zdeny, ježiš, rytíř ze Stolové hory, no pěkná práce. Zdeněčko, jak se máme u vás v Šipkovicách, řekni.
2: Nádherný odpoledne, Kordy, začal ten Krokodýl dole hrát.
0: No. Čeče, nádherný odpoledne, ano, dneska jsem dal golfíček, sice krátce, ale velmi mě to povzbudilo, takže musím říct, že zítra má být podobné počasí a vypadá to, že jako se prodlužuje babí léto. Koukám na to, že i o víkendu, to je naprostá pecka, hele čověče. Škoda, že to tvý koleno je stále, víš kde, že? No. Do neděle 17 stupňů Celsia, no není to nádhera, je to nádhera. Takže
2: nádhera.
0: Pozdravím všechny dobré ortopéry, včetně pana doktora Ivana Belichara.
2: No jak jste tam dopadli?
0: My krásně, máme to obstříkaný, Janička prostě skáče jak srnka, rozumíš, jo, za měsíc jde na kontrolu, tam se opíchne to druhý, mezi tím dáme si Ivanem nějakou dobrou večer, to bude super, super, prosím tě, takže jestli chceš, můžeš jít do fronty. Tak, koho pozdravíme?
2: Ne, no, jelikož je to období, kdy budeme zazimovávat ty bazény, tak ano. Si dáme teraz kde?
0: U bazénu? Klentnici. Dobře, v Klentnici berem, no. Já už se tam
2: u
0: chystám.
2: U Janičky od Várkové.
0: Už se tam chystám. Jako zdravíme, máváme Janičce do Kašara na Botanickou, do úžasného vlasového studia, kde vždycky najdete úžasnou péči a potom tu proměnu do krásy, sympatičnosti a spokojenosti. Jo, když to totiž necháš jako moc rozdivočet na té hlavě ty vlasy, tak jsi to úplně perplex a je to špatný, je to out. Ale stačí přijít do Kašara k Janičce od Várkové, majitelce tohoto vlasového studia, a hned to dostává úplně nový krásný rozměr. Takže Janičko, ať se ti tam dobře pracuje, teď asi finišuješ, potkáme se v Klentnici. Ano, nemůžeme se dočkat, Zdeny. Přijedeš tam na kole nebo autem?
2: No, tak určitě
0: co?
2: Autem.
0: Dobře.
2: No. Takže hezký večer všem a Tigerovcům zvlášť.
0: Tigerovci děkujou, krásný večer vinčuju a mějte se všichni úžasně, krokodiláci. Ahoj!
2: A zdar jak svině.
0: Zdar jak svině.

0: jste s Krokodýlem, tady je vaše rádio a ozvat se nám můžete taky prostřednictvím apky Rádia Krokodýl, podobně jak učinila Míša z Řečkovic, kterou zdravíme do auta, takže všem, co jste na vlně Krokodýla i v autech, posíláme další hit. Díky, že posloucháte i přes apku Krokodýla.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Osme večerní hit za hitem na celé Brno, celou Jižní Moravu. Bude Robin Schulz, Jeden cukřík Sugar, dáme si Britney Spears. A třeba je na cestě slza fotky. Díky, že jedete Brnem, Vyškovem, Hodonínem, Břeclaví, Znojmem s Krokodýlem.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Pátek přinese do Brna na Jižní Moravu příjemné podzimní počasí. Ráno bude ještě pořádně chladno. Teploty klesnou ke 3 stupňům. Místy se budou tvořit mlhy. No a během odpoledne se vyjasní a převládat bude skoro jasno. Teploty budou příjemné až kolem 19 stupňů Celsia.
0: Rádio

0: Jirka s vámi, no a taky chutné snídaně za úsměv. I na to se podíváme v této hodině. Prozradím vám, kde v Brně budeme zítra naše krokohlídka.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

zapomenout. Na krokodýl slza, fotky, jste s krokodýlem, tohle vaše rádio. My pro vás máme taky naši krokohlídku podzemní, která vyráží do ulic Brna Jižní Moravy a rozdává snídaně za úsměv. Kde budeme zítra, to vám prozradím za malou chvíli. A mezi tím Britney Spears.

0: Moravu s Rádiem Krokodýl.
1: Ano, stačí se na nás jenom usmát a máte chutné snídaně z Rádia Krokodýl. Za úsměv, takhle to vypadá v ulicích Brna. Snídaně do kolon v pisárkách, tady je to přímo do auta, ladí krokodýla.
2: Dobrý den, děkuju za snídaní, moc nás to potěšilo.
1: A koukám, že to máte i vyladěno.
2: Ano, je to tak, posloucháme krokouše.
1: Výborně, tady vidím dvě dítka.
2: Ano, děcka jedou do školy, do školky a do školy je vezu do Kohoutovic tady.
1: Ahoj.
3: Ahoj. Dobré ráno, vždycky o vás jenom slyším v rádiu a teď se mě konečně poštěstila a dostala jsem taky snídaní do auta. Děkuju, Rádio Krokodýl.
1: Zítra chystáme svačinky a naši krokodýlítko vyhlížejte odpoledne u dětské nemocnice.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokodýlítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
5: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
4: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
6: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
7: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina Tondach ochrání před vším, tedy téměř před vším.
8: Přijela maminka.
7: Svoji tašku Tondach nakoupíte už nyní v prodejnách ProX 2000. ProX 2000.cz, vše pro vaši novou střechu.

Lucie Krokodýl šrouby do hlavy. No a za malou chvíli se podíváme taky na soutěž, díky které se můžete vydat na dovolenou gratis, anebo si pořídit krásné Vánoce a ještě vám zbyde do rodinného rozpočtu. Máme pro vás soutěž o 125 000 korun, i o tom za malou chvíli. A mezi tím Get Far Radio.

0: Prachy do tvý ruky.
1: Je to jasná zpráva, jsme Krokodýl. Rádio, které vám nabízí 125 tisíc korun za náš tajemný zvuk Rádia Krokodýl. Nezapomeňte, zítra po ránu budeme soutěžit o velké peníze. Jak si mi naložíte, bude na vás.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 125 tisíc korun. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: rock star.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Krokodýl a další hity bude Dua Lipa. Uncle Cracker. A nebo my Rivalci.
3: Jsme jako dva vlci.
2: Hity po 21. s Krokodýlem.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Pátek přinese do Brna na Jižní Moravu příjemné podzimní počasí. Ráno bude ještě pořádně chladno. Teploty klesnou ke 3 stupňům. Místy se budou tvořit mlhy. No a během odpoledne se vyjasní a převládat bude skoro jasno. Teploty budou příjemné až kolem 19 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Veselá ulice v centru Brna má dostat novou podobu. Přibudou širší chodníky, až 17 nových stromů, lavičky a prostor pro restaurační zahrádky. Proměna se dotkne také části Solniční. Historii Brna i vývoj motocyklového sportu v meziválečném a poválečném období představí výstava motocykly 6 strojů brněnské historie na hradě Špilberku. K vidění bude od 22. října do 9. května. Měnín staví odstavnou plochu pro vážení kamionů. Obec leží v blízkosti dálnice D2 a chce tak odradit řidiče velkých nákladních aut, kteří si tudy zkracují cestu. Podobný záměr mají ve Znojmě.
0: Přehled dnešních událostí.

0: tmou.
1: Pondělní krokodýlí pilíček se nám rozjíždí s datem 19. října. Před námi jsou skvělé hity, které si budeme vychutnávat, jak se patří. A věřím, že si dnešní noc užijeme. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
1: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
2: Děkujeme vám.
3: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
0: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.

0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Hezký poslech a krásnou noc. Na Krokodýlu si vychutnáváme samozřejmě ten největší hudební výběr. Dneska slaví Michaela. A tak všechno krásné. Dámy, užijte si svátek i hit od nás Krokodýlu.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Pátek přinese do Brna na jižní Moravu příjemné podzimní počasí. Ráno bude ještě pořádně chladno. Teploty klesnou ke 3 stupňům. Místy se budou tvořit mlhy. No a během odpoledne se vyjasní a převládat bude skoro jasno. Teploty budou příjemné až kolem 19 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Tramvaje linek 5, 6, 10 a 12 budou muset o víkendu objíždět obvyklé trasy v centru kvůli opravám tratě. Pětka a šestka pojedou v úseku mezi Moravským náměstím a Poříčím obousměrným odklonem přes náměstí Svobody a Hybešovo. Jako náhrada pojede autobusová linka X6. Vojenská nemocnice Brno připravuje stavbu pavilonu operačních oborů za více než 2 miliardy korun. Náklady uhradí zřizovatel nemocnice, kterým je Ministerstvo obrany. Lidé v Brně mohou v sobotu 31. října zažít dvě literární jízdy tramvají se strašidelnou tématikou. Obě začínají na Mendlově náměstí a je třeba se na ně registrovat na webu knihabrno.cz.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Hity Krokodýla letí k vám, Jarek vám přeje hezký poslech, teď budeme zdravit do Vyškova, tam nás ladíte, posloucháte, my jsme za to rádi. Vyškov a okolí ladí na 102,6 FM, tak pěknou noc.

Pěknou noc ve vysílání Krokodýla je s vámi Jarek. Hezký poslech vám přeji pondělního krokodýlího pelíšku. Doufám, že to všechno zvládáte. Zvládli jste ten návrat do té práce a třeba pokud máte před sebou dlouhou noční, ať vám příjemně k tomu hraje Krokodýl.

0: krokodýlem do pelíšku.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Pátek přinese do Brna na Jižní Moravu příjemné podzimní počasí. Ráno bude ještě pořádně chladno. Teploty klesnou ke 3 stupňům. Místy se budou tvořit mlhy. No a během odpoledne se vyjasní a převládat bude skoro jasno. Teploty budou příjemné až kolem 19 stupňů Celsia.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Veselá ulice v centru Brna má dostat novou podobu. Přibudou širší chodníky, až 17 nových stromů, lavičky a prostor pro restaurační zahrádky. Proměna se dotkne také části Solniční. Historii Brna i vývoj motocyklového sportu v meziválečném a poválečném období představí výstava motocykly 6 strojů brněnské historie na hradě Špilberku. K vidění bude od 22. října do 9. května. Měnín staví odstavnou plochu pro vážení kamionů. Obec leží v blízkosti dálnice D2 a chce tak odradit řidiče velkých nákladních aut, kteří si tudy zkracují cestu. Podobný záměr mají ve Znojmě.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýl je rádio, které má pro vás skvělé hity. Máme i spousty zajímavosti, i báječné soutěže. Můžete získat prachy, ale třeba i lístky na hokej. A také s námi dobře posnídat. To všechno vám nabízíme. Já ale teď v tuto chvíli nabízím největší hudební výběr. Přeji krásnou noc.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Právě.

Blíží se nám půlnoc, jste v pondělním krokodýlím plíšku. Věřím, že i příjemný pro vás byl ten dnešní 19. říjnový den. I noc jste si užili a užijete s námi skvělé hity. A pokud jste za volantem, tak vám přejeme pohodovou jízdu. My friend!

0: krokodýlem do pelíšku.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč v ní tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu.

0: mám nejspíš kočku s errorem.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: mundo.
1: Jste s Krokodýlem, užíváte si hit za hitem, my valíme do Jundrova, tam nás ladíte na 103 FM a Jundrov bude mít nové vedení. Víc o tom Petra.
2: Starostkou Jundrova už nebude Ivana Fajnorová, i když její kandidátka Zelená pro Jundrov vyhrála minulý týden komunální volby. Na spolupráci se totiž domluvila uskupení Společně pro Jundrov a Jundrováci, která budou mít 9 hlasů v 15 členném zastupitelstvu. Starostou se má stát Ondřej Vitula za Společně pro Jundrov. Vedení městské části se mění po 16 letech.
1: Tolik tedy pohled do Jundrova. Zdravíme všechny posluchače, kteří nás tam ladí na 103 FM a přejeme krásný poslech dalších hitů.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Možná využíváte sdílená kola, možná jste jeli, možná ne, ale užívat jste si to mohli a teď už za své. Aspoň tak je to tedy podle zjištění. Víc informací Petra.
1: Sezóna, ve které město Brno dotovalo provoz sdílených kol, je u konce. Registrovaní uživatelé je s přispěním radnice mohli využívat od března. Za tu dobu se uskutečnilo skoro 180 tisíc dotovaných jízd. Od zítřka už budou výpůjčky probíhat podle standardních ceníků jednotlivých provozovatelů.
0: Tolik tedy sdílená kola, která si budete muset už platit. Od příštího roku samozřejmě se to zase rozjede, no a teď už za svoje. No a mějte hlavně teď příjemný poslech hitu Krokodýle.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Krokodýl, hit za

mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.